wozu pomalućków przed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a

plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 Zlaté Slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých Slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý Slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český Slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
3: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano.
3: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
3: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
3: Ve čtyři, jo, tak to jsou trošku blázni, ale budou už je světlo.
2: Jo, teď chvíli,
3: teď
2: pár týdnů. Výborně, takže světlo do vašich životů ideál všem.
3: No, tuhle jsem vstával ve čtyři, takže ano. To vím.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu. Odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového fízu policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, museli jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk, obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš... Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale... Před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému, anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase někdy před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš.
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co, běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her. Ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petanque, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž. Jo?
0: A jak klasicky. Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 to 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne v podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Kyzer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
2: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: jsme mluvili. Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhé straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama o sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju, moc děkuju. Vám taky, nastaranou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Jojband, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Kyzer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane... Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci? V pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídej.
2: Byl.
1: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuj si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme od toho. Pavel Nový naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě. Tak, no je, řekneme to, co to
1: no,
2: je.
1: To
2: měli bychom to ovíst, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtan vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No to je v podání tedy toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Oh, slečno. Oh, jste mě nepoznala? Čochtan, vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako by se to byla vyvit. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko. Celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastrmaní mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. Ne, to ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jest mi ušmrncnu to.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko, ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.
5: Na poplach mi hrudi buší.

0: Díval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na
1: paměti.
0: Jo, určitě. Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si s ní zahrál.
1: Já už brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900. Tak pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
2: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
3: Pokračujeme, děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia. Jo, jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky
4: šéfa
1: zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
3: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo?
3: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Sokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
3: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televariete v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
7: Taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: že aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda.
6: No,
7: já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako ne? Na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věci.
6: No lidi. Právě, ne? Zejména ta ne? Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Pak jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. A říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: A staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty já stali.
7: Ale Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
3: Geniální.
1: Ano.
3: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
3: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty jsi jel poprvé s Čedokem?
3: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
3: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
3: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a vhnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
3: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
3: Byla hnusná doba.
1: No.
3: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já. Druhá
3: Čověče, no? Počuraný Holanďan by mě taky zajímalo.
1: Viď? Lákavý
3: no, nám? Ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to B, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek, jako podívej, co mám? A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříž je pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to uzatřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo?
1: Ano,
5: halo,
1: halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: To je samý B.
1: Bylo to málo, hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, a já tak jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udáhnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo? No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanděn v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel zangažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: My se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, opatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: Festival Meeting Brno pokračuje i po konci sudetoněmeckého sjezdu. Obcím rostou náklady na likvidaci odpadu. Čeští hokejisté budou na mistrovství světa hrát s Norskem. Dnes bude jasno a teploty na Vysočině do 28 stupňů. U poslechu zpráv z Víta a hezké ráno přeje Jakub Holík. V Brně dnes skončí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Uzavře ho v 10 hodin pieta v Kounicových kolejích, bývalém nacistickém popravišti. Setkání bylo součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května. Jeho další program přibližuje jeden ze zakladatelů akce David Macek.
6: Bude tam den, který bude věnován těm, kteří přijímají děti do pěstounské péče a dávají jim tak nový domov. Bude tam také den, kdy budeme moct se zamýšlet nad tím, jakým způsobem se nám daří žít s Romy v našem městě, kteří obývají přesně ty domy, ve kterých bydlelo židovské a německy mluvící obyvatelstvo během druhé světové války.
5: Obcím stoupají náklady na likvidaci bioodpadu. Potvrzují to oslovené samosprávy. Například Puklicím na Jihlavsku cenu výrazně zvýšil oni zavedený zákaz pálení. I kvůli němu obec zaplatí za likvidaci větví či listí zhruba 250 000 ročně, což je stejná suma, jakou vybere od lidí na poplací za odpad, uvedla bezpartijní starostka Kateřina Pauzarová.
7: Jsou to náklady, které jako enormně rostou a my to musíme nějak řešit. Tak jsme se domluvili

0: s místním občanem, který vlastní velkou štěpkovačku, jestli by byl tak laskav a ty větve, které se zde na shromáždí, nám se štěpkoval.
1: V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se podle oficiálních výsledků dostala i nová uskupení s programem boje proti korupci nebo influenceři. K volbám v neděli přišlo více než 500 000 Kypřanů. Volební účast tak byla lehce pod 70%. Klíčové strany podporující současného centristického prezidenta Nikose Christodoulise podle výsledků patří k největším poraženým celého hlasování. Prezidentské volby zemi čekají za 2 roky.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Hokejová reprezentace včera trénovala před závěrem základní skupiny na mistrovství světa. Po vítězném utkání nad Slovenskem zkrátili trenéři polední trénink z hodiny a čtvrt na půl hodinu. Pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
3: Já si myslím, že by stačilo i míň. Tady už toho jakoby moc nenatrénujete, takže tam je důležité vždycky probrat ty důležité věci, co se v tom zápase staly, nebo jakoby nad čím máme přemýšlet, na čem pracovat, ale v těch trénincích toho moc nenatrénujete, protože přece jenom je důležité spíš se projet, trošku se spotit, rozjet tu únavu z těch zápasů, než něco natrénovat.
1: Další zápas budou hrát Češi dnes v 16 hodin a 20 minut proti Norsku. Ve včerejších utkáních Lotyšsko deklasovalo Velkou Británii 6-0, Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech, Finsko porazilo Rakousko 5-2 a Slovensko prohrálo s Kanadou 1-5.
2: Počasí.
1: V Jihlavě je 12 stupňů, v Počátkách a Bystřici nad Pernštejnem 16. Dnes očekáváme jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni. Vád bude mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 116. kilometru u Jihlavy je kvůli stavbě mýtné brány provoz sveden podle postupu prací do 2 nebo 1 jízdního pruhu. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, máme 4,5 minuty po 5. hodině, je pondělí 25. května. Věřím, že jste si hezké slunečné počasí o víkendu užili. Hezké počasí bude pokračovat i dnes. Víkend ten už ne, je tady první pracovní den tohoto týdne, tak ať se vám všem daří. Violám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Herečka Eliška Balcerová oslaví 77. narozeniny. Hokejista David Pastrňák dnes oslaví kulatých 30. Tak mu z Českého rozhlasu Vysočina blahopřejeme. No a samozřejmě, že když už jsme u hokejisty, tak pokračuje hokejové mistrovství světa v 16:20. Čeští hokejisté nastoupí proti Norsku, tak doufám, že už tou dobou budete mít volno a že budete fandit u televize.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
2: Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
3: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
4: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
2: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
5: Hájek, Kundrátek, dává pasr...
2: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: To byla zpěvačka Whitney Houston v 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat na aktuální ranní teploty v kraji Vysočina. V tuto chvíli máte 10 stupňů Celsia v Jihlavě. Dívám se, že 11 stupňů je v Libici nad Doubravou. Aktuálně 14 stupňů ukazují teploměry v Třebíči. 14 stupňů máte i v Novém Rychnově, v Havlíčkově Brodě, v Nedvězdí nebo ve Vatíně. 15 stupňů je v Telči, 16 pak v Dukovanech, taky v Náměšti nad Oslavou. A 18 stupňů Celsia po ránu hlásí Moravské Budějovice. Dnes v pondělí 25. května čekáme jasno. Teploty na Vysočině se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia a vát bude mírný severní vítr.

Silnice na Vysočině jsou po letošní zimě poničené více než obvykle. Silničářům na Vysočině práce nejspíš potrvají až do podzimu. Podrobnosti po 8. hodině proberu s technicko-správním náměstkem krajské správy a údržby silnic panem Tomášem Mátlem. No a v červnu v Humpolci proběhne tradiční Bernard Fest. Letos tam vystoupí třeba i Jiří Korn. Jakmile ho během dnešního dobrého rána uslyšíte v písničce Tam u dvou cest, zavolejte si na číslo 22 155 49 99 o dvě vstupenky.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Přejeme vám dobrý den v pondělí 25. května. Před námi jsou krátké zprávy, které připravil Jakub Holík.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Koaliční rada se dnes bude zabývat připomínkami k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení už skončilo a vláda ANO, SPD a motoristů chce podle návrhu převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zákon kritizuje opozice i vedení obou médií. Připomínky k němu mají třeba i ministerstva financí, vnitra nebo práce a sociálních věcí. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních víc než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Na úzkokolejce na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje dnes začíná každodenní pravidelný provoz podle jízdních řádů. Vlaky mezi Obrataní a Jindřichovým Hradcem sice jezdí už od Velikonoc, zatím byly ale spoje omezené jen na víkendy. Soupravy teď budou navíc přepravovat i jízdní kola. V Saúdské Arábii dnes začíná Hadž, slavná velká pouť do Mekky. Toto posvátné město by měl podle islámské tradice alespoň jednou za život navštívit každý muslim, který je toho fyzicky schopný a má k tomu dostatek financí. Podle místních úředníků jen do neděle do Saúdské Arábie dorazilo víc než 1,5 milionu lidí, což překonalo loňský počet. Pouť potrvá do pátku 29. května. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem sestoupili po 14 letech z Premier League. Tottenham, za který nastupuje brankář Antonín Kinský, se naopak v nejvyšší anglické soutěži zachránil. West Ham v posledním kole sice vyhrál nad Leedsem 3-0, zvítězil ale i Tottenham, a to 1-0 nad Evertonem, a udržel si dvoubodový náskok. Dnes očekáváme jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a vát bude mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 116. kilometru u Jihlavy je kvůli stavbě mýtné brány provoz sveden podle postupu prací do dvou nebo jednoho jízdního pruhu. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 3 minuty po půl šesté vám přejeme krásné pondělní ráno. Možná, že jste se o víkendu také toulali přírodou. Přírodě se budeme věnovat i za chvíli, protože na bývalou střelnici v Kochánovicích na Chrudimsku se vrátili mohutní a rohatí zahradníci. Stádo skotského skotu tam bude svou pastvou a kopyty pomáhat s údržbou terénu vhodného pro život vzácných obojživelníků. Tak se za nimi vypravíme. Teď ale Lucie, šrouby do hlavy a za chvíli Petr Rezek a Kino Gloria.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: Gloria a Petr Rezek 4 minuty před 6:15. Za chvíli skupina Jelen s Janou Kirchner v písničce Co bylo dál. Bývalá střelnice lidových milicí v Kochánovicích na Chrudimsku se proměňuje na krajinu zaslíbenou čolkům, rosničkám a kuňkám. Ochranáři tam před 3 lety vytrhali ze země meliorační trubky a vrátili do krajiny vodu. Proměnu na obojživelnou oázu jim pomáhá dokončovat stádo odolných krav. A vedou si tak dobře, že se po zimní pauze na pastviny zase vrátili. Byl u toho i redaktor Josef Kopecký.
1: K bývalé střelnici se teď blíží nákladní vůz naložený skotským skotem.
2: Počkáme jenom, až tam zapnou ještě zdroj.
3: Jo.
2: Pak je vypustí.
1: No, hned na trávu.
2: Do Kochánovic se letos vlastně vrátilo 5 jaloviček, 3 dospělé krávy a 2 telátka.
1: Adéla Malinovská, spolek Pestré Polaví.
2: Ano.
1: Já jsem se vás chtěl původně zeptat, jak dlouho trvá, než si zvyknou na to nové prostředí, oni si zvykli okamžitě.
2: Oni si zvyknou velmi rychle, hlavně když to ty zvířata znají, tak vědí, kam mají jít. A jinak, když přijedou někam na novou pastvinu, kde vidí, že tam je vlastně hodně té trávy, tak jsou většinou v klidu.
1: Do jedné stůní v areálu se teď noří vedoucí HKO Železné hory Vlastimil Peřina.
4: Jo, tady je. Čolek.
5: Nedávno jsem do jedné živochytné pasti přes noc nalovil 12 čolků velkých na jednom místě. To je úplná rarita. Ty obojživelníci, ale i další druhy vášky a další druhy vázané na vodu potřebují, aby to zpátky nezarostlo tím lesem, aby to bylo prosluněné, aby ta voda byla teplá. Takže máme dvě možnosti. Buď tu lokalitu budeme kosit, anebo sem zavedeme pastvu. Ta pastva je lepší, protože zvířata pastvou vytvoří nejrůznější přechodová stanoviště, někde spasou méně, někde více, některá rostlina jim chutná více, některá méně, takže je to velmi pestrá mozaika. Tu tady vlastně nám teď ten skotský náhorní skot vytváří.
1: Desetičlenné skotské stádo bude kochánovické louky spásat do podzimu. Z Kochánovic Josef Kopecký, Český rozhlas.

0: Zkoušeli jste si někdy spočítat, kolikrát za den kliknete na počítačovou myš a používají makovečky počítačovou myš? Na to odpoví v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli. My tady máme také různá tlačítka, dokonce i dvě počítačové myši, taky můžeme klikat, však klikáme. A teď taky kliknu a rozjede se počasí.
1: Počasí.
0: Ano, znělka počasí, tak se pojďme podívat na dnešní počasí v kraji Vysočina. V pondělí 25. května čekáme jasno, teploty budou mezi 25 až 28 stupni Celsia. Co víc si takhle na jaře můžeme přát?

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Za chvíli Hana Zagorová, sliby chyby, teď ale makovičky a děti dnes budou klikat na počítačovou myš.
1: Makovičky. Co je to počítačová myš?
2: Máte tam takový kolečko a dvě takový části na klikání.
3: Ta myška může hrát i a může tam dělat, co chce.
4: Ten počítač ovládá kliknutí je, že prostě na to položíš prst a rychle s ním hýbneš. Třeba když kliknete na křížek, tak třeba to zase tam měl vykliknutý, tak prostě zmizí.
1: A proč se té počítačové myši říká myš?
4: Protože vypadá jako myš. To má takový drátek, je to tvar myšičky.
1: Má oči?
4: Ne. Má ten průlázek jak oca.
3: Ta myš může mít i oči a může je mít z druhé strany.
1: Ale nekouše ta počítačová myš?
3: Ne, protože to je počítač.
1: Je užitečná?
4: Ano, protože kdybys neměl počítačovou myš, tak je to takový těžký, protože tam máš ještě takový jedno ovládání, ale to je strašně těžký. Makovičky.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Tady je Český rozhlas Vysočina. Po 6. hodině se můžete těšit třeba na Petru Janu, na písničku S láskou má svět naději. Teď si ale dáme zprávy.
3: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Dnes je poslední termín pro přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukrajina žádá kvůli víkendovému útoku na Kyjev o svolání Rady bezpečnosti OSN. Opravy poškozených silnic se na Vysočině podle silničářů protáhnou až do zimy. Dnes bude jasno a teploty na Vysočině do 28 stupňů. Jsou tu ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo víc než 9 000 uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stáleho výboru OBSE kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně 2 oběti a dalších 80 lidí je zraněných.
4: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničili velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sybihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Letošní zima podle silničářů poškodila silnice na Vysočině víc než v jiných letech. Mráz a vlhkost na nich vytvořily tisíce výtluků. Opravy zaberou podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce několikanásobně víc času než jindy.
5: Vždycky se snažíme reagovat co nejrychleji, máme nějaký svůj interní termín, to je vždycky do konce května nebo června, ale obávám se, že opravdu

0: tím, kolik toho je, tak se s ním budeme vypořádávat celou sezonu, tak aby jsme před začátkem zimy byli připraveni zase na další vlnu mrazových cyklů, kdy se to znovu začne dít. Sport.
1: 17-letá bikerka Barbora Bukovská skončila mezi juniorkami druhá na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Třetí dojela ve stejném závodě Lucie Grohová. Mezi dospělými byl nejlepším Čechem Ondřej Cink, který se propracoval na konečné 20. místo. Cink startoval ze zadních pozic kvůli špatnému výsledku v short tracku. V závodě se pak posunul o více než 20 pozic oproti úvodnímu kolu.
2: Stalo mě to docela hodně sil a jsem viděl, že to tam je na kousek, takže jsem si tam nějaký dvě kola docela hrábnul, abych se tam prorval tou skupinou okolo toho 15. místa. Ale pak prostě mi to chybělo v tom posledním kole, no, ale to se nedá nic dělat, prostě ty short tracky musí být lepší, lepší startovní pozice a pak ten závod může být o něčem jiným.
1: Závody vyhráli Rakušanka Štiglerová a Brit Pidcock. Počasí. V Třebíči a Vatíně je 14 stupňů, v Libici nad Doubravou 11. Dnes očekáváme jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a vát bude mírný severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 116. kilometru u Jihlavy je kvůli stavbě mýtné brány provoz sveden podle postupu prací do dvou nebo jednoho jízdního pruhu. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme vám krásné ráno, máme 4,5 minuty po 6. hodině, je pondělí 25. května. Jakub Holík říkal ve zprávách, že vám bude mírný severní vítr. My si pustíme písničku Severní vítr od Jaroslava Uhlíře už za chvíli. Mimochodem čekáme na písničku Tam u dvou cest, což je písnička Jiřího Korna a je to výherní písnička dnešního dobrého rána. Jakmile ji uslyšíte, zavolejte do studia a dostanete dvě vstupenky na červnový Bernard Fest.
3: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.
4: Toto ještě Jiří Korn není, to je slovenská zpěvačka Kristýna a zpívá Hore Hroni.

0: 3 minuty před 7:15 v pondělí 25. května. Ladíte Český rozhlas Vysočina, samozřejmě, že po víkendu po 13. hodině se na Českém rozhlasu Vysočina opět ozve tato znělka.
1: Alex a host.
0: A koho dnes Alex Minářová přivítá u mikrofonu?
2: Kariéru mu odstartovalo 4. místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na sólovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině.

0: S láskou má svět naděje, to byla samozřejmě písnička zpěvačky Petry Janů tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli uslyšíte činaské písničku 1970.
1: Počasí.
0: Je minuta po čtvrt na sedm, čeká nás krásné jarní pondělí. Na Vysočině bude jasno, odpoledne namíříme 25 až 28 stupňů Celsia a vát bude mírný severní vítr.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Kam s ním? Obce v Česku řeší stoupající náklady na likvidaci bioodpadu. Růst jim začaly poté, co loni vstoupil v platnost zákaz pálení zbytků ze zahrad. Například v Puklicích na Jihlavsku kvůli tomu jenom za likvidaci bioodpadu nově zaplatí stejnou částku, jakou až doposud vybrali od lidí za poplatky za odpad. Pokračuje redaktor Českého rozhlasu Vysočina František Hirků.
1: By se nedalo jít topit.
2: Známý tady s tím topí normálně.
1: Jakože se seštěpkuje.
2: Seštěpkuje, nechá si to na vleku, pak to třeba proháže jednou za 14 dní, aby se mu to nezapařilo.
3: Petr Trnka z Puklic se přehrabuje v zásobníku obecního štěpkovače, ve kterém jsou rozdrcené větve. Puklice stroj pořídili letos a je místním k dispozici, aby mohli zlikvidovat část svého bioodpadu. Podle zaměstnance obce Pavla Novotného si na něj lidé rychle zvykli a půjčují si ho.
4: Ale jo, čelku jo.
1: A vy jste dřív třeba jako pálil nebo nepálil? Jako
4: pálili jsme taky, no.
1: Před tím, než přišel ten zákaz.
4: No, určitě.
3: Kdo nechce drtit větve sám, vozí je na hromadu kousek od fotbalového hřiště. Momentálně je vysoká asi 2 metry a několik metrů dlouhá. Bezpartijní starostka Kateřina Pauzarová ale ví, že časem zmizí.
5: Jsme se domluvili s místním občanem, který vlastní velkou štěpkovačku, jestli by byl tak laskav a ty větve, které se jde na shromáždění, nám se štěpkoval. S tím, že je to za odvoz, že on si tu štěpku zase odveze, protože ji využívá na topení.
3: Dohoda platí od letošního jara, protože obec po zákazu pálení větví začala víc doplácet za likvidaci bioodpadu.
5: Vlastně kam ho mají ty lidi dát? Ten bioodpad nám vlastně za posledních pár let vzrostl z nulových nákladů, nám šel na 250 tisíc.
3: Na poplacích za likvidaci odpadů přitom obec vybere od lidí 240 tisíc korun ročně. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Přejeme dobré ráno, jsou tu krátké zprávy a s nimi Jakub Holík.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Brně dnes končí 76. ročník sjezdu sudetských Němců. Čtyřdenní akci uzavřou v 10 hodin uctěním památky obětí druhé světové války v Kounicových kolejích, kde nacisté věznili a popravovali Čechy. Testování žáků 5. a 9. tříd dnes bude ministr školství Robert Plaga za ANO řešit s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Bude chtít mimo jiné vysvětlení ke sporným otázkám, které se objevily v závěru testů z matematiky a češtiny. Týkaly se třeba duševního zdraví žáků, vzdělání a profesí jejich rodičů nebo vybavení domácností. Bývalého prezidenta Václava Havla si dnes připomenou lidé v Pelhřimově. Od 18 hodin v tamní knihovně provede návštěvníky programem nazvaným Václav Havel mezi mýtem a člověkem ředitel Muzea literatury a spoluautor podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík. Ten nabídne posluchačům různé pohledy na život ex-prezidenta, který by letos oslavil 90. narozeniny. Papež Lev XIV. Dnes zveřejní svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas, v překladu Skvělé lidství. Dokument má být zaměřený na ochranu člověka v době umělé inteligence, mimo jiné ve válkách nebo třeba v souvislosti s právy zaměstnanců. Encyklika je dokument považovaný za nejdůležitější z textů, které papežové vydávají. Ta první obvykle podtrhuje priority daného papeže. Tenistka Sara Bejlek postoupila na pařížském Roland Garros po druhé za sebou do druhého kola. Američanku a vítězku US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou porazila 6-3 a 6-2. Dál prošli i další tři čeští tenisté, Marie Bousková, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a 19-letá Tereza Valentová. Dnes očekáváme jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a vát bude mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 116. kilometru u Jihlavy je kvůli stavbě mýtné brány provoz sveden podle postupu prací do dvou nebo jednoho jízdního pruhu. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Pěstitelům ovoce způsobily nedávné mrazy v Česku škody za zhruba 1,5 miliardy korun. Ovocnáři počítají, že sklidí jenom polovinu úrody. Zničené jsou kromě ovocných stromů i jahodníky. Tématu se budeme věnovat už za chvíli.
0: Dobré ráno

0: Grand Hotel u tří strun, písnička Věry Špinarové v 6.39 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Nedávné mrazy způsobily ovocnářům v Česku podle předběžných odhadů škody za 1,5 miliardy korun. Poškodili ovocné stromy, hlavně jabloně. Mráz spálil i květy jahodníků. Úroda jahod bude podle odhadů některých pěstitelů zhruba o třetinu nižší než loni. Ceny zvýší v průměru o 5 až 10%.
1: Sehnu se, utrhnu si jednu jahodu, ochutnal, je krásně sladká, jsme ve foliovníku.
2: Počítejte, že my máme takhle pod tím foliovým krytem přibližně hektar a celková výměra jahodníků je 9 hektarů.
1: Kundratická jahodárna, majitel Michal Jakoubek. Co se týká mrazů, jak vás poškodili?
2: Letos jsme díky masivnímu nakrývání jsme tu úrodu ochránili, takže ty celkové ztráty jsou do 20%.
1: Přejedu o 50 kilometrů dál do Vraňan nedaleko Mělníka. Minulý rok tam měli sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být úroda nižší až o 100 tun. Pokračuje spolumajitel farmy Milan Hanč.
3: Jsme přišli o cca 30% květů a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho a že je neustále chladno, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá. To znamená, že jahody budou menší.
1: Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík odhadnul s kolegy škody oproti pětiletému průměru na veškerém ovoci, a to v rámci celého Česka. Ty se podle něj mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
4: Tak my jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
1: Obecně největší škody způsobil mráz ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Máme 6:45.
1: Počasí.
0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina nabízíme předpověď počasí. Je tu meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: A řekněte nám, do jakého rána se na Vysočině probouzíme.
2: A budíme se do rána slunečného, byť někde se vyskytují i nějaká oblaka, to spíš na jihu a východě kraje. A teploty se pohybují většinou okolo 16 stupňů Celsia.
0: Jaké jsou vyhlídky na dnešní den?
2: Ta oblačnost, která teď je, tak by postupně měla ubýt, nebo možná trošku zůstane. Očekáváme totiž oblačnost jen malou, převládat tedy bude většinou skoro jasno, případně na nejvýš nějaké polojasno a během odpoledne a k večeru se oblačnost bude postupně rozpouštět a bude se vyjasňovat a dnešní maximální teploty by měly vyšplhat mezi 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Zítra nás čeká podobná předpověď.
2: Ano, čeká, a to už během noci. Noc totiž bude většinou, nebo měla by být jasná, to znamená zítřejší ráno bude trošku chladnější než to dnešní, konkrétně mezi 13 a 10 stupni Celsia, v údolích lokálně ta ranní minima klesnou i k 8 stupňům Celsia a zítřek pak bude dále jasný, odpoledne se může na menší části kraje a na přechodnou dobu vytvořit drobná kupovitá oblačnost a zítřejší teploty budou trošku vyšší než ty dnešní. 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zpěvák Jiří Korn bude 20. června koncertovat na Bernard Festu v Humpolci. Jestli chcete vidět jeho, nebo třeba i Marii Rotrovou, skupinu Olympic, Tři sestry, taky třeba Luci, tak máte jedinečnou možnost získat dvě vstupenky. A to nejenom v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina, ale každé ráno v tomto týdnu, od pondělí do pátku. Dnešní výherní písničkou je písnička Jiřího Korna Tam u dvou cest. Kdo ví? Třeba ji uslyšíte už za chvíli, třeba v příští nebo až v té další hodině, každopádně do 9. hodiny Jiří Korn zaspívá. Jakmile se tak stane, volejte 22 155 49 99 a dvě vstupenky na Bernard Fest budou vaše.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Taxikář veze slečnu do Davids. Slečna se chce na něco zeptat a zaklepe taxikáři na rameno. Ten se strašně lekne a málem se vybourá, řve: Ježišmarja ženská, tohle už mi nikdy nedělejte. A proč? Já jsem první den v nový práci. No a co? No já jezdil 30 let s pohřebákem.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vláda dnes projedná návrh zákona, který zpřísňuje režim dočasné ochrany. Jindřichohradecká úzkokolejka začíná jezdit denně. Hokejisté Vegas vedou ve finále západní konference NHL nad Kolorádem už 3-0 na zápasy. Dnes bude jasno a teploty na Vysočině do 28 stupňů. Poslechněte si ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Pro držitele dočasné ochrany v Česku by nově mohly začít platit přísnější podmínky. Počítá s tím novela několika zákonů, včetně Lex Ukrajina, kterou dnes projedná vláda. Návrh zpřísňuje například pravidla pro provoz aut s ukrajinskou registrační značkou, vyplácení humanitárních dávek nebo získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Předloha upravuje taky samotné podmínky režimu dočasné ochrany, doplňuje Adam Rezler, mluvčí ministerstva vnitra, které novelu připravilo.
2: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky. Návrh zároveň zpřesňuje podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu.
1: Na úzkokolejce na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje dnes začíná každodenní pravidelný provoz podle jízdních řádů. Vlaky sice jezdí už od Velikonoc, zatím byly ale spoje omezené jen na víkendy. Soupravy teď budou navíc přepravovat i jízdní kola, říká mluvčí společnosti Gepard Express Hana Lísalová.
3: Pondělí 25. května začíná každodenní provoz turistických vlaků na obou větvích úzkokolejky. Do Nové Bystřice i obrataně a zpět se tak cestující dostanou z Jindřichova Hradce třikrát denně. Kompletní jízdní řády jsou na webu úzkokolejky.cz.
1: Generální prokuratura v Litvě vyšetřuje možnou krádež až 600 tisíc údajů z tamních státních registrů. Podle konzervativců může být za útokem Rusko. Litevská prokuratura tuto informaci zatím nekomentovala. Cílem útoku měla být mimo jiné data důstojníků armády a zpravodajských služeb.
4: Představitel litevské konzervativní strany Laurinas Kasčunas na sociální síti Facebook napsal, že několik pokusů o neoprávněný přístup do centrálního registru představuje ohrožení litevské národní bezpečnosti. Podnikly je zatím neznámé subjekty ze zahraničí, kterým se podle Kasčunase se podařilo odcizit údaje o litevských zpravodajských důstojnících, vojenských důstojnících i litevských politicích. Podle šéfa konzervativců útočníci pravděpodobně získali data z registru nemovitostí, což může vytvářet podmínky pro sledování, vydírání, personalizované kybernetické útoky nebo i ohrožení fyzické bezpečnosti obětí. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Sport.

0: Hokejista Tomáš Hertl dal v utkání finálové série západní konference NHL rozhodující gól. Vegas díky jeho trefě porazilo Colorado 5-3 a v sérii vede 3-0 na zápasy. Český útočník kromě toho na jednu branku přihrál. Hertlovu týmu tak k postupu do finále o Stanley Cup chybí vyhrát poslední zápas. Martin Nečas si v dresu Colorada připsal asistenci.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je 13 stupňů, v Telči a Košeticích 15. Dnes očekáváme jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a vád bude mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 116. kilometru u Jihlavy je kvůli stavbě mýtné brány provoz sveden podle postupu prací do dvou nebo jednoho jízdního pruhu. A na silnici 34 mezi Pelhřimovem a Kamenicí nad Lipou se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 4,5 minuty po 7 hodině pokračuje pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Sluníčko svítí, je to nádhera, máme krásné jarní ráno. Každopádně po letošní studené zimě na silnicích Vysočiny zbyly tisíce výtluků. Podle silničářů je situace extrémní, takže počítají s tím, že škody budou napravovat až do podzimu, jak uslyšíte v podrobné reportáži Milana Soldána po 7:45.
1: Dobré ráno.

0: To byl mistr zkratky, to byl Petr Spálený v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Hokejista David Pastrňák má dnes kulatých 30, takže mu z Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě blahopřejeme. Jinak, když už jsme u hokeje, tak ho samozřejmě dnes pokračuje hokejové mistrovství světa. Čeští hokejisté dnes v 16:20 nastoupí proti Norsku, tak držíme palce.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
3: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No, ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrtstoletí naposledy svou talk show. Hey, Super Soulers, happy Sunday. Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
4: Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák!
2: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: To byla skupina Beatles v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Je tady pondělí 25. květen roku 2026. Dnes bude na Vysočině jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia a vát bude mírný severní vítr.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: To byla slovenská PH za tebou v 7.22 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Silničáři na Vysočině jako každý rok pracují na opravách výtluků. Letos je ale situace jiná, než na jakou byli v uplynulých letech zvyklí. Tuhá zima zdecimovala povrchy takovým způsobem, že náprava bude trvat několik měsíců.
1: Kolik toho takhle nachodíte za tím autem?
2: Pár kilometrů to bude.
3: To bude jasný.
1: Když jsem málem dostal asfaltem na botu. Partu silničářů, s kterou jsem měl domluvenou schůzku, bylo poměrně jednoduché najít. Už od Vyskytné nad Jihlavou stačilo jet po stopách v podobě černých asfaltových skvrn, které zaplnily výtluky. Teď to vypadá, že tady chybí už jenom uválcovat poslední díra a končíte.
4: Přejíždíme
5: tady vejš na plandry.
1: Na prostoje asi opravdu není čas. Za několik posledních týdnů opravili silničáři na Vysočině tisíce výtluků, které zbyly po zimě, a podařilo už se jim spotřebovat neuvěřitelné množství materiálu. Jak mi prozradil výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec.
6: Tam se bavíme zhruba o zpracování 250 tun od začátku, řeknu, dubna nebo od poloviny dubna, kdy se rozjeli obalovny.
1: Práce přijímají cestáři letos víc než dost, a to i kvůli zimě, která k ním nebyla právě přívětivá.
6: Myslím si, že v letošní zima opravdu byla náročnější, co se týče tady právě těch mrazových cyklů, který měli fatální dopad na stavy povrchů vozovek. Tam, kde už ten povrch byl nějakým způsobem narušený před tím začátkem zimního období, kdy ta voda, když je teplota nad nulou, tak do toho povrchu zateče, a když zamrzne, tak se samozřejmě roztáhne a tím vznikají ty výtuky. A tady těch silnic v tom stavu před zimou bylo více a taky to tomu odpovídá potom po té zimě, kdy opravdu je to letos, bych řekl, extrém.
1: Práce na opravách poškozených vozovek prý rozhodně neskončí tak rychle jako v uplynulých letech.
6: Vždycky se snažíme se reagovat co nejrychleji, máme nějaký svůj interní termín, kdybychom to chtěli mít hotový, a to je vždycky do konce května nebo června, ale obávám se, že opravdu s tím, kolik toho je, tak se s tím budeme vypořádávat celou sezonu.
1: Odhad je, že na likvidaci výtluků budou letos cestáři pracovat až do října. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: byla kanadská zpěvačka Celine Dion, teď už nás čekají krátké zprávy s Jakubem Holíkem.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Koaliční rada se dnes bude zabývat připomínkami k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení už skončilo a vláda ANO, SPD a motoristů chce podle návrhu převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zákon kritizuje opozice i vedení obou médií. Připomínky k němu mají třeba i ministerstva financí, vnitra nebo práce a sociálních věcí. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních víc než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Bývalého prezidenta Václava Havla si dnes připomenou lidé v Pelhřimově. Od 18 hodin v tamní knihovně provede návštěvníky programem nazvaným Václav Havel mezi mýtem a člověkem ředitel Muzea literatury a spoluautor podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík. Ten nabídne posluchačům různé pohledy na život ex-prezidenta, který by letos oslavil 90. narozeniny. V Saúdské Arábii dnes začíná Hadž, slavná velká pouť do Mekky. Toto posvátné město by měl podle islámské tradice alespoň jednou za život navštívit každý muslim, který je toho fyzicky schopný a má k tomu dostatek financí. Podle místních úředníků jen do neděle do Saúdské Arábie dorazilo víc než 1,5 milionu lidí, což překonalo loňský počet. Pouť potrvá do pátku 29. května. Závodník Formule 1 Kimi Antonelli ze stáje Mercedes vyhrál velkou cenu Kanady. 19-letý Ital zvítězil po čtvrté v řadě a navýšil svůj náskok v čele šampionátu na 43 bodů před stájovým kolegou Britem Georgem Russellem. V Montrealu za Antonellim dojel Lewis Hamilton z Ferrari, třetí místo pak obsadil Max Verstappen ze stáje Red Bull. Dnes očekáváme jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a vát bude mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Pelhřimovsku se pohybují dvě pomalu jedoucí vozidla údržby. První na silnici 34 mezi Pelhřimovem a Kamenicí nad Lipou, druhé pak na silnici 19 mezi Pelhřimovem a Obrataní. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme tady pondělí 25. květen roku 2026, 7.33, možná se už vidíte někde u moře. To bylo by fajn se teď probolit u moře, že ano? A věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Prozradí to Martin Písařík v dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo. Tak si na něj počkejte. Teď už zpívá Pavel Bobek.

0: 18. až 20. června proběhne v Humpolci Bernard Fest. 19. června tam bude mít koncert i tato dáma, paní Marie Rotrová. Pokud chcete dvě vstupenky zcela zdarma, čekejte v dnešním ranním vysílání do 9. hodiny písničku Tam u dvou cest. Bude zpívat Jiří Korn, i on letošní Bernard Fest v Humpolci navštíví, takže jakmile jej uslyšíte, voláte 22 155 49 99 a dvě vstupenky budou zdarma vaše. A to se vyplatí. Teď už ale míříme k moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. You got it!

0: To byl kanadský zpěvák Bryan Adams s písničkou Best of Me. Poznáte, co teď dělám? Je to slyšet? Klikám na myš, no. Tak makovičky používají klasickou počítačovou myš, nebo ne? Na to se jich za chvíli bude ptát Irena Šarounová.
1: Počasí.
0: Co se týká pondělního počasí v kraji Vysočina, čekáme jasno s teplotami mezi 25 až 28 stupni Celsia a vát bude mírný severní vítr.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.
0: A právě o této akci si už po 8. hodině budu povídat s Alešem Cibulkou. Teď je minuta po 7:45. Marek Ztracený nabízí naše cesty. Bude tu i Valdemar Matuška s legendární písničkou Tereza. My vám všem přejeme pohodové pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina, s rádiem vašeho kraje.

0: 7.50 na Českém rozhlasu Vysočina už jsou s námi makovičky.
1: Makovičky. Co je to počítačová myš?
2: Má to takový kolečko a dvě takový části na klikání.
3: Ta myška může hrát i a může tam dělat, co chce.
4: Ten počítač ovládá kliknutí je, že prostě na to položíš prst a rychle s ním hýbneš. Třeba když kliknete na křížek, tak třeba to zase tam měl vykliknutý, tak prostě zmizí.
1: A proč se té počítačové myši říká myš?
4: Protože vypadá jako myš. To má takový drátek, je to tvar myšičky.
1: Má oči?
4: Ne. Má ten průvázek jak oca.
3: Ta myš může mít i oči a může je mít z druhé strany.
1: Ale nekouše ta počítačová myš?
3: Ne, protože to je počítač.
1: Je užitečná?
4: Ano, protože kdybys neměl počítačovou myš, tak je to takový těžký, protože tam máš ještě takový jedno ovládání, ale to je strašně těžký.
0: Tak já teď taky kliknu na myšku. Makovičky. Kliknu po druhé a už hraje Tereza. Ha? Tak jednoduché to je. Tak Valdemar Matuška a legendární Tereza pro vás 9 minut před 8 hodinou v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.

0: jste zrovna na plotně.
1: Ano.
0: Můžu se podívat?
1: Jasně.
0: Nahlédnout. Krásně to bublá.
1: Bude s celerovým pírem.
0: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Ladíte Český rozhlas Vysočina, hrajeme písničky, které nestárnou. Po zprávách tady bude Václav Neckář, Šelalalali, anebo Jirek Nohavica s Kometou.
6: Hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadu lékařů nemocnou štítnou žlázu. Puklice na Jihlavsku chtějí snížit náklady na likvidaci bioodpadu. Fotbalisté Slávie oslavili 23. ligový titul. Dnes bude jasno a teploty na Vysočině do 28 stupňů. Jsou tu ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Začal týden štítné žlázy. Podle odhadu endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Statisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
7: Já bych to nepoznala. Já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
8: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění podiagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
9: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. Onemocnění štítné žlázy potřeba se zase bát. Naprostá většina z nich je dobře léčitelná.
8: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Ušetřit za likvidaci bioodpadu se snaží Puklice na Jihlavsku. Obci náklady vzrostly po loňském zákazu pálení. Jedním z úsporných opatření bylo pořízení obecního štěpkovače. Ten si mohou lidé půjčit, aby se zbavili například větví.
10: Aby se nedalo jí topit.
11: Známý tady s tím topí normálně.
10: Jakože se seštěpkuje.
11: Seštěpkuje, nechá si to na vleku, pak to třeba proháže jednou za 14 dní, aby se mu to nezapařilo.
12: Petr Trnka z Puklic se přehrabuje v zásobníku obecního štěpkovače, ve kterém jsou rozdrcené větve. Puklice stroj pořídili letos a je místním k dispozici, aby mohli zlikvidovat část svého bioodpadu. Podle zaměstnance obce Pavla Novotného si na něj lidé rychle zvykli a půjčují si ho. František Jirků, Český rozhlas.
6: Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. Úder dronu u města Jaroslavl, severovýchodně od Moskvy, zranil jednu ženu. Uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou taky útoky na energetickou infrastrukturu v západoruské Belgorodské oblasti. Výpadky proudu v 9 okresech hlásí taky ruské úřady v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti. Ukrajina od prvních měsíců ruské invaze v sousední zemi podniká útoky. Ty podle Kyjeva míří výhradně na vojenské a energetické objekty. Ukrajina tím chce omezit financování ruských vojenských prostředků.
2: Sport.
6: Fotbalisté Slavie Praha převzali pohár pro vítěze šance ligy. Na závěr sezóny porazili Plzeň 3-0. Při oslavách se mluvilo i o návratu reprezentanta Tomáše Součka. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský o něm řekl.
13: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
2: Počasí.
6: Ve Velké Meziříčí je 15 stupňů v

0: Dukovanech a Černovicích 17. Dnes očekáváme jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a vát bude mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Čerstvou nehodu máme hlášenu z dálnice D1 ve směru na Brno na 122. kilometru za exitem Velký Beranov. Buďte opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Roadshow, rozhlas jde za vámi, míří do Telče, to už tento čtvrtek. Moderátor Aleš Cibulka o ní v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina bude hovořit už za chvíli. A teď už je jasné, že v této hodině Dobrého rána zazní písnička Jiřího Korna Tam u dvou cest. Jiří Korn bude koncertovat na Bernardfestu v Humpolci 20. června. Kromě něj tam bude třeba skupina Olympic, Lucie, také tam budou Tři sestry, Maria Rotrová a spousta dalších. Máme pro vás dvě vstupenky zcela zdarma. Jakmile uslyšíte písničku Tam u dvou cest, zavolejte na 22 155 49 99 a jdete na tuto akci zcela zdarma. Takže s námi ušetříte krásných, no, skoro 3000 korun. Já bych na nic nečekal. Zatím teda ale musíme čekat na toho Jiřího Korna.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.
2: Protože toto je Václav Neckář.

0: Moderátor Aleš Cibulka je teď s námi na Českém rozhlasu Vysočina. Aleši, zdravím, dobrý den přeji.
1: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny.
0: Budeme mluvit o roadshow Rozhlas jede za vámi. Jak vlastně vznikla, kdo stál za jejím zrodem?
1: Zatím zrodem, když se tak jako proberu těch 23 měsíců zpátky, sám generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, který přišel s tím, že by bylo dobré vyjet po vlastech českých, moravských, slezských a ukázat posluchačům Českého rozhlasu, co vlastně Český rozhlas všechno je, že je to nejenom těch 25 rozhlasových stanic, ale že to je symfonický orchestr, Brolln, k tomu samozřejmě festivaly a tak dál a tak dál. A pokud vím, tak vyzkoušel jeden výjezd, kam vyjel on sám, co by generální ředitel, a vzpomíná na to, že byl v poloprázdném sále, kam přišlo asi 5 diváků a řekl si, tak takhle to nepůjde, budu muset vymyslet ještě něco k tomu. Takže tak vznikla roadshow Rozhlas jede za vámi, k tomu přibyl rozhlasový Ježíšek Michal Jagelka, který rozdává Dap Rádia v takové naší soutěži, k tomu přibyl vždycky jeden známý a slavný hudební host, jeden host z řad rozhlasáků a vlastně já jako moderátor. Takže takhle to vzniklo. Původně to mělo být jenom pár dílů, no a vidíte, vyrážíme do Telče vlastně už po 23.
0: Ano, ve čtvrtek máte namířeno, jak jste říkal, do Telče, přímo na zámek. Tam se natáčela spousta pohádek. Tak si přejete, aby se vaši hosté cítili jako v pohádce?
1: No já doufám, že budou. Já doufám, že budou jak Martina Viktorie Kopecká, tak Martin Chodur a hlavně ti, kteří za námi dorazí, protože to publikum vždycky bývá velmi pestré a jsou to z části posluchači Českého rozhlasu a je jedno, jestli jsou to radiožurnaláci, poslouchají dvojku anebo regionální stanice, ale máme rádi, když dorazí třeba i posluchači jiných, třeba privátních rozhlasových stanic, jenom se jdou podívat třeba za tím zpěvákem nebo za tím hostem, nebo třeba vyhrát Dap Rádio a po té hodince a půl řeknou, no tak my ten Český rozhlas zkusíme, uvidíme, jak my říkáme v legraci, obracíme je na tu správnou víru, nemusí se bát přihlásit, že poslouchají nějakou privátní stanici, my je za tu hodinku zpracujeme.
0: O vás je známo, že jste neřízená střela. Stalo se už třeba, že vás generální ředitel musel usměrňovat, nebo třeba vy generálního?
1: Víte co, já jsem hodnej v tomhletom ohledu a co se týká generálního ředitele, je to fascinující, ale v něm se probudila moderátorská touha. On samozřejmě nemá šanci na svých, já nevím, poradách, na svých setkáních se svými podřízenými tohleto projevit, ale dokonce začínali jsme úplně původně tak, že v těch prvních dílech on se v závěru toho pořadu změnil v showmana, měl dokonce i takový lesklý show oblek plný flitrů a zkusil si to moderování, takže v tom byl najednou jako ryba ve vodě, takže my moderátoři jsme se začali obávat o svou práci, takže tahle ta funkce mu byla uzmuta, protože v tom nebyl špatný a to je nebezpečný, znáte to.
0: Přesně. Vstupenky do Telče jsou ještě k dispozici?
1: Já myslím, že když se mrknete na stránky rozhlas1.cz, tam najdete úplně všechno a pokud nás třeba poslouchá někdo i ve větší dálce a nebo třeba nestihne Telč, tak tam uvidí i ostatní města. My do konce roku navštívíme ještě Čelákovice, Ivančice, Lipník nad Bečvou, Horšovský Týn, Přelouč, tak má šanci najít tam jména hostů, kteří tam budou a rovnou se prokliká i ke vstupenkám, ale já myslím, že do Telče ještě bude možnost se dostat, v nejhorším přidáme nějakou tu židli, abychom se tam vešli opravdu všichni.
0: Aleš Cibulka jede za vámi ve čtvrtek do Telče. Roadshow Rozhlas jede za vámi, odstartuje v 19 hodin. Tak Aleši, ať se daří. A vůbec těšíme, chtěl byste být třeba farářem? Teď mě to tak napadlo.
1: A víte, že to bych si někdy rád zkusil. Možná, kdybych seděl v té zpovědní budce, ale taky to bych nemohl. Já bych to asi hned někde vykecal. To zpovědní tajemství, to by mi asi úplně nešlo.
0: Tak to necháme na Martině.
1: Ale zajímavá myšlenka.
0: Tak děkuju za rozhovor a mějte se hezky.
1: Mějte se taky hezký den a těšíme se na vás na všechny.
2: Jsme s vámi i na Telčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: Jarek Nohavica, také skupina Čechomor a Kometa v 8 hodin a 20 minut v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Čekáme na výherní písničku, na písničku Tam u dvou cest od Jiřího Korna. Teď nevolejte. Ale připomeneme si, jak ta písnička začíná. Ano, toto je výherní píseň Tam u dvou cest. Jakmile ji uslyšíte, tak voláte 22 155 49 99. To byla jenom malá ukázka, takže teď ještě nesoutěžíme. Ano, ta písnička musí hrát úplně celá, tak na to myslete. Jinak já teď stihnu říct rovnou i počasí, protože to dnešní vypadá skvostně, na Vysočině bude jasno. Odpoledne naměříme 25 až 28 stupňů Celsia a vát bude mírný severní vítr. Tak Jiří Korn už za chvíli.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Čeština mu ve škole nešla, ale dnes

0: koupaliště, ale skoky do vody v reportáži nečekejte. Přibyslavy se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď si můžete vyhrát dva lístky na Bernard Fest, který bude 19. a 20. června na Humpoleckém náměstí. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina. A tohoto interpreta si užijete naživo.

0: Pěkně od začátku až do konce Jiří Korn zpíval písničku Tam u dvou cest. To byla výherní písnička dnešního Dobrého rána. Na telefonu je paní Jitka. Zdravím do Humpolce, přeji vám hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Jitko, jak daleko to máte na náměstí?
1: Já to mám na náměstí tak 500 metrů.
0: No tak to jste skoro doma. Vy zůstanete vlastně doma. Vy možná můžete rovnou otevřít okno, všechno vidíte, nebo ne?
1: Ne, to nevidím, ale všechno slyším na zahradě.
0: Tak letos i uvidíte a zcela zdarma, protože jste samozřejmě první na telefonu, takže dostáváte dvě vstupenky na humpolecký Bernard Fest, kde bude vystupovat právě Jiří Korn, pak třeba Olympic, Lucie, Marie Rotrová nebo i Queenie. Koho tak jako nejvíc obdivujete, ke komu máte nejblíž?
1: No, asi k tomu Jiřímu Kornovi.
0: Jiřímu Kornovi. Ukazuje fenomenální show ve svých 77 letech, takže i v Humpolci se máte na co těšit. Moc vám blahopřeju a naslyšenou.
1: Děkuju moc a mějte se moc hezky. Krásný den.
0: I vám. A já jenom připomínám, že do neděle jsou v prodeji zvýhodněné vstupenky za 1600 korun, ale pak budou zase dražší, tak neváhejte a kupte si je. A nebo je vyhrajte tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina zase zítra ráno, protože Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem Bernard Festu. A jaká bude zítřejší výherní písnička, to řeknu.

0: Tady dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: V Brně dnes skončí 76. ročník sjezdu sudetských Němců. Čtyřdenní akci uzavřou v 10 hodin uctěním památky obětí druhé světové války v Kounicových kolejích, kde nacisté věznili a popravovali Čechy. Testování žáků 5. a 9. tříd dnes bude ministr školství Robert Plaga za ANO řešit s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Bude chtít mimo jiné vysvětlení ke sporným otázkám, které se objevily v závěru testů z matematiky a češtiny. Týkaly se třeba duševního zdraví žáků, vzdělání a profesí jejich rodičů nebo vybavení domácností. Na úzkokolejce na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje dne začíná každodenní pravidelný provoz podle jízdních řádů. Vlaky mezi Obrataní, Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí sice jezdí už od Velikonoc, zatím byly ale spoje omezené jen na víkendy. Soupravy teď budou navíc přepravovat i jízdní kola. Papež Lev XIV. Dnes zveřejní svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas, v překladu Skvělé lidství. Dokument má být zaměřený na ochranu člověka v době umělé inteligence, mimo jiné ve válkách nebo třeba v souvislosti s právy zaměstnanců. Encyklika je dokument považovaný za nejdůležitější z textů, které papežové vydávají. Ta první obvykle podtrhuje priority daného papeže. České tenisové jedničky vstoupí do Roland Garros. Jiřího Lehečku čeká po 11. hodině souboj se Španělem Karenem Bustou, Karolína Muchová bude hrát později proti Rusce Zacharovové. Do druhého kola pařížského Grand Slamu v neděli prošli Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Dnes očekáváme jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni a vát bude mírný severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Nehoda dvou vozidel se stala na dálnici D1 ve směru na Brno na 122. kilometru za exitem Velký Beranov. Na místě jsou složky IZS a je uzavřen pravý a odstavný jízdní pruh. Před nehodou se mohou tvořit kolony. Buďte opatrní a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 8.33, za chvíli se v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina pustíme do oprav silnic po letošní zimě. Zdá se, že jsou poničené více než obvykle. Technicko-správní náměstek krajské správy a údržby silnic Tomáš Mátl bude hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina už za malou chvíli.
4: Dobré ráno.

0: To byla vzpomínka na Ivetu Bartošovou, písnička Dej mi ruku v 8.40 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. I na letošní sezónu plánují krajští silničáři mnoho oprav, rekonstrukcí a staveb. S jakými uzavírkami a omezeními budou muset řidiči počítat? Na to se zeptáme technicko-správního náměstka krajské správy a údržby silnic pana Tomáše Mátla. Vítejte na Českém rozhlasu Vysočina, přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak prozraďte, kolik toho máte naplánováno na letošní léto, kdybyste třeba i vypíchl nějaké nejzásadnější investice?
1: Tak my máme na léto připravováno poměrně hodně akcí, celkem těch akcí letos bude kolem 150, ale zase je potřeba říct, že řada z nich už je dokončená. Pracujeme úplně od začátku sezóny, už některé stavby jsme začínali v březnu. Já jsem si tady jenom připravil pár takových těch větších staveb, který řidiče možná nejvíc pocítí na těch hlavních tazích. Na Havlíčkobrodsku se můžou těšit na uzavírku mezi Libicí a Malčí, kde vlastně budeme pokračovat dál. Pořád realizujeme stavu mezi Štoky a Smilovem, kde vlastně budeme končit někdy v půlce července, takže zasáhne do prázdnin. 1. června vlastně příští týden bude začínat uzavírka v Heřmanicích, nedaleko Golčova Jeníkova, kde vlastně budeme až do konce stavební sezóny rekonstruovat průtah. Tady v Jihlavě řidiči asi hodně pocítí opravu vlastně průtahu Jihlavy před předáním městu, protože jak se dokončil jeho východní obchvat, tak vlastně budou některé silnice se předávat Jihlavě, takže budeme opravovat ulici Žižkovou, budeme opravovat ulici Brněnskou, až vlastně k okružní křižovatce u Helenína, budeme opravovat ulici Znojemskou, tu ale až vlastně v říjnu. V Telči bude se opravovat celý průtah ulice Hradecké 9. května a Dačické. Budeme dělat akci Polná Nížkov, na kterou se už možná letkdo těší, protože ta silnice tam už opravdu není v dobrém stavu a dlouho nám trvala příprava. Budeme na Peřimovsku pokračovat mezi Rynárcem a Houserovkou. Na Třebícku budeme hodně dělat kolem průmyslové zóny v Přibyslavicích, takže se opraví silnice z Třebíše do Přibyslavic i z Okříšek do Přibyslavic, ale bude se to opravovat tak, abyste uzavírky nepotkali. Z peněz se sudí okolo Dukovan budeme opravovat úsek z Dalešic do Rouchovan. Ve Ždáře nebo na Ždářsku bude se opravovat ulice Jihlavská, kde vlastně už teď vlastně pracují vlastně od loňského roku na obchvatu té okružky a budeme dokončovat ten úsek vlastně celý mezi okružkami Pokojobřezí, Velká Bíteš, Ludvíkov, ve Ždáře letos dokončíme ulici Vysockou, je těch akcí opravdu hodně.
0: No a kolik peněz letos máte na opravy?
1: Těch peněz máme podobně jako v loňském roce, celkově ta částka na ty opravy silnic a mostů je zhruba necelých 1,4 miliardy korun.
0: A budete toho tady dělat více než v jiných letech, nebo je to obdobné?
1: Je to, dá se říct, obdobné jako v loňském a předloňském roce.
0: To říká technicko-správní náměstek krajské správy o údržbě silnic pan Tomáš Mátl. Děkuju za rozhovor, domluvili jsme, takže ten, kdo dvakrát volal, už může zase zvonit. Tak děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, máme 9:45.
1: Počasí.
0: Meteorolog Petr Minster sleduje počasí v kraji Vysočina, přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaký bude 25. květnový den z pohledu počasí?
2: Bude to opět krásný, slunečný a hodně teplý den, podobně jako včera. Už teď jsou ty teploty kolem 20 stupňů. Minimální hodnoty byly zhruba od 16 do 10 stupňů. Nejchladněji samozřejmě v údolí kolem řek. Vítr ten pofukuje od severu a bude foukat mírný od severu, takže pocitově to bude sice trošičku schlazovat, ale stále odpoledne ty teploty čekáme těsně pod 30 stupňovou hranici, tedy řekněme 26, 29 stupňů, podobně jako včera. Oblačnost ta bude velice malá, vlastně v podstatě modrá obloha, jenom sem tam nějaký malý mráček.
0: Tak jak vypadá předpověď na další dny?
2: V podstatě stejně, s tím, že ráno bude o něco chladnější, v údolích může být i kolem 8 stupňů, ale jinak 13, 10 a zítra už se na tu 30 tropickou dostaneme, alespoň na některých místech bude to 27 až 30, možná i o pár desetinek více. Oblačnost opět malá a vítr zase většinou mírný severních směrů do 20 km za hodinu.
0: Středa taky bude takto vyvedena?
2: Středa, tam bude o něco tepleji, ale jenom spíše v té první části odpoledne, protože nás bude přecházet studená fronta a ta způsobí spíše silnější vítr, takový výraznější od severu, takže ten bude minimálně pocitovou teplotu snižovat a ochlazovat se bude ale až později odpoledne a přibude trošičku více mraků, ale srážky ty by se měly držet spíše na východě Moravy, takže možná nějaká výjimka na Vysočině, ale většinou to tady bude beze srážek a ty teploty také ke 30 stupňům.
0: Předpovídáme meteorolog Petr Minster, moc děkuju a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: 8:49, takový je aktuální čas. Pro dnešní den se s vámi neloučí Robin Šalamon. Zůstaneme spolu do 11.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Fordo, řekni for.
1: Taxikář veze slečnu do Davic. Slečna se chce na něco zeptat a zaklepe taxikáři na rameno. Ten se strašně lekne a málem se vybourá, řve: Ježišmarja ženská, tohle už mi nikdy nedělejte. A proč? Já jsem první den v nový práci. No a co? No já jezdil 30 let s pohřebákem.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled,

0: nádraží u Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Pobytové sociální služby si nově nesmí od klientů pobírajících superdávku strhnout peníze za stravu a pobyt. Opravy poškozených silnic se na Vysočině podle silničářů protáhnou až do zimy. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Dnes bude jasno a teploty na Vysočině do 28 stupňů. Poslechněte si zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Azylové domy i domovy pro seniory hledají způsob, jak získat platby za stravu a pobyt od klientů, kteří pobírají superdávku. Do konce března bylo možné tyto částky strhávat automaticky ze sociálních dávek. Superdávka to ale neumožňuje. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb proto žádají změnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji přislíbilo.
3: Klientky azylového domu v Mostě dostávají od dubna kvůli motivaci platit nájem kratší smlouvy, říká vedoucí zařízení Eva Štorchová.
4: Dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
3: Domov pro seniory v Litvínově na Mostecku uzavírá s klienty zvláštní smlouvu o úhradách stravy a pobytu, pokračuje ředitel domova Vladimír Vopelka.
5: Požádáme klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu, aby to zůstalo finančně v tom módu status quo.
3: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Letošní zima podle silničářů poškodila silnice na Vysočině víc než v jiných letech. Mráz a vlhkost na nich vytvořily tisíce výtluků. Opravy zaberou podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce několikanásobně víc času než jindy.
6: Vždycky se snažíme reagovat co nejrychleji, máme nějaký svůj interní termín, to je vždycky do konce května nebo června, ale obávám se, že opravdu s tím, kolik toho je, tak se s tím budeme vypořádávat celou sezonu, tak aby jsme před začátkem zimy byli připraveni zase na další vlnu mrazových cyklů, kdy se to znovu začne dít.
2: V převážně kurdské části Sýrie očekávají výsledky nedělních parlamentních voleb. 11 zástupců doplní první syrský parlament od pádu režimu Bašára Asada. Nepřímé volby byly už koncem minulého roku. V kurdské severovýchodní části země je ale umožnila až vojenská ofenziva a následná dohoda kurdské samosprávy s centrální vládou.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
2: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa s Norskem. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na formu soupeře, který na turnaj vzal bod Kanadě a porazil Švédsko.
7: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
2: Hokejisté Vegas porazili Colorado 5-3 a dělí je jedna výhra od postupu do finále NHL. Vítězný gól Golden Knights dal útočník Tomáš Hertl.
1: Počasí.
2: V Náměšti nad Oslavou a Novém Rychnově je 18 stupňů, v Přibyslavi 17. Dnes bude jasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni. Vád bude mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda dvou vozidel se stala na dálnici D1 ve směru na Brno na 122. kilometru za exitem Velký Beranov. Na místě jsou složky IZS a uzavřen je pravý a odstavný jízdní pruh. Před nehodou se mohou tvořit kolony. Buďte opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Tady je Český rozhlas Vysočina, začíná.

0: dobré dopoledne, je pondělí 25. května. Pondělí tak nějak bývá plné spěchu a stresu, na vaření není moc času a proto dnešní dobrota Dáši Kubíkové bude rychlovka a bude pořádně pikantní. Co to bude? Já už to vím, ale vás budeme ještě chvíli napínat.
1: Dobré dopoledne s Robin.

0: Legenda střídá legendu, to byl legendární Drupy, za chvíli Karel Gott a Půlnoc v motelu 100.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Co navařit, když není moc času? Ideální jsou těstoviny, dáte je do vody a za pár minut jsou hotové. Teď už jenom vymyslet, co k nim. A s tím vám poradí Dáša Kubíková.
2: Dnes si dáme špagety, ať máme víc času na všechno, co se během dne musí vyřídit. Ideální je dát vařit vodu do velkého hrnce. Na 10 deka špaget je potřeba litr vody. Nám bude stačit 3-litrový hrnec. A než se těstoviny uvaří, pustíme se do pikantní omáčky, na kterou budeme potřebovat jeden citron, lépe bio, aby neměl chemicky ošetřenou kůru. Tu nastrouháme a šťávu vymačkáme. Dále si nasekáme přibližně 10 deka loupaných mandlí a 10 deka rukoli. Její drobné listy mají výraznou a trochu štiplavou chuť. My je také před vařením lehce nasekáme. Na větší pánvi si rozpustíme máslo s trochou olivového oleje a orestujeme v něm mandle a asi čtvrt lžičky chili koření. Může být méně nebo více, podle toho, kolik snesete. Když mandle zezlátnou, přidáme 2 až 3 naběračky vody z vařících se těstovin. Obsahují lepek, takže omáčka pak pěkně drží pohromadě. Zatímco voda probublává, vlijeme šťávu z citrónu a přidáme nastrouhanou citrónovou kůru. Osolíme a opepříme. Hotové špagety slijeme a přidáme do pánve. Pak je zasypeme nasekanou rukolou, promícháme a po minutě vypneme sporák. Každou porci na talíři pak bohatě ozdobíme sýrem parmazánového typu a kdo snese ještě více pálivé, i další troškou chili koření. Je hotovo? Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Předpokládám, že i vy, jak se říká, občas s přáteli zajdete na jedno. Pokud ano, možná jste si všimli zprávy, že Evropská unie chce zakázat tradiční označování piva stupni. Nemusíte se ale bát, zákaz 10, 12 ani žádného jiného piva se nechystá. Podrobně se na tuto dezinformaci podíváme už za chvíli v ověřovně s Danielem Zachem.

0: Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. Není tedy divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat jeho tradiční stupňování. Lidem slibovala konec desítek, dvanáctek, zkrátka piv tak, jak je známe už od dob monarchie. A i když nás možná sem tam nějaké nařízení Evropské unie překvapí, pivo se teď opravdu nikdo reformovat nechystá. Na tuto falešnou zprávu se podívali kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. S podrobnostmi je tu Daniel Zach. Hezké dopoledne ti přeju.
1: Dobré dopoledne.
0: Prozradí, kde se tato informace vzala?
1: V programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na opravu daňového systému. V současnosti některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vychází z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky, prostě číslovaná piva, tak jak je známe z našich hospod. Komise o tom uvažovala s výhledem kolem roku 2031. Dál to vysvětlil ředitel Svazu pivovaru a sladoven Tomáš Slunečko.
2: Chtěla tím upozornit členské státy, který daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie, Polsko, Rakousko, Španělsko a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala, nebo že by s ním přestala počítat. Takže ten titulek, že Brusel chystá pravidla, která změní tohleto označení, bych mírně řečeno považoval jako za velmi nadsazený.
1: Evropská komise zvažovala, že by se daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém znamenal komplikaci, jak řekl serveru Deník.cz prezident Českomoravského svazu pivovarů Michal Voldřich a proč nám vysvětlil právě Tomáš Slunečko.
2: Ten systém plato je právě nedílnou součástí toho výrobního procesu piva. Je to finanční, organizační i administrativní výhoda, zejména pro ty malé pivovary a umožňuje jim flexibilitu a řekněme inovace ve výrobě piva. Jo, pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
1: Slunečko připomíná, že systém stupňovitosti přesněji než míru alkoholu ukazuje hutnost piva. Je podle něj pro pivovary organizační i úřední výhodou, protože se dá na rozdíl od obsahu alkoholu přesně naplánovat. Dodává, že se ta stupnice na českém území používá už víc než 120 let. Pivovary s ní mají dlouholeté zkušenosti, plánují s ní a mají na ní navázané výrobní procesy.
0: Dané, jak na to reaguje samotná Evropská komise?
1: No, my jsme se o reakci řekli mluvčímu stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václavu Lebedovi.
3: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
1: Šířící se zprávy o zákazu systému plato označil za dezinformaci.
0: Sluníčko svítí, až večer bude zapadat, možná, že se na jedno, dvě orosané vydáte. Daniel Zach byl s námi, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a na zdraví.
0: Ano, ale až večer. Teď si dáme maximálně vodu na osvěžení. I se zpěvačkou Jennifer Rush.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina prožíváme 25. květnové dopoledne roku 2026. S Mírou Markem se teď ale vrátíme zpátky v čase. Podíváme se do roku 1938.
1: Bejvávalo.
2: Co se dělo, když ještě válka nebyla? Zápisky z kroniky z roku 1938. Po celé léto povolávání byli záložníci i civilní obyvatelstvo. Všichni rozhodnutí v případě válečného nebezpečí bránit svou vlast do poslední kapky krve. Dne 24. září byla vyhlášena mobilizace záložního důstojnictva i mužstva do 40 roků věku. Povolaní měli se dostavit k svým vojenským útvarům do 24 hodin po vyhlášení mobilizace. Mnichovskou dohodou Sudety odtrženy od našeho státu a přičleněny k Třetí říši. Naše vláda musela přijmout i ultimátum, jimiž Poláci žádají vyklizení okresu Těšínského, Bohumínského, Frištátského a Jablunkovského. Maďaři žádají etnografickou hranici podle sčítání z roku 1910. V dalších územních úsecích žádají plebiscit. Zatím tedy k válce ještě nedošlo a záložníci po jednom měsíci byli propuštěni, vrátili se domů. Namísto četných politických stran, které vláda druhé republiky rozpustila, byly ustanoveny strany jen dvě, a to Strana národní jednoty a Národní strana práce. Spolky a jiné organizace nepolitické rozpuštěny nebyly, takže v obci zůstává nadále místní družina katolických zemědělců československých a místní skupina katolické omladiny. Přísná nařízení o zatemnění všech osvětlených místností stanovila v každé roční době přesnou hodinu počátku a konce zatemnění. Výbor dbal, aby se nařízení dodržovala, organizoval a kontroloval také poplachové cvičení. A to ještě pořád válka nebyla. No a zítra o tom, jak to bylo, když muži nesměli být u porodu.
1: Bejvávalo.
0: Nepřeháníte to s dietou? O drastické dietě bude paní doktorka Irena Zemenová hovořit už za chvíli v Minutě pro zdraví. Do té doby na Českém rozhlasu Vysočina zaspívá třeba Michal David tuto baladu. Největší z nálezů a ztrát.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Kde kdo říká?

0: pro zdraví.
1: Říká se, že není žádoucí drastická dieta. Ale co to je? Kdy nazveme dietu drastickou?
2: To je těžké odpovědět. Já třeba nemám ráda vůbec výraz dieta. To vypadá, že je to jenom na nějakou dobu. A přitom funkční je, když se změní jídelníček dlouhodobě. Pak jsou nějaká doporučení, když se omezují kilojouly, že by to nemělo být drastické. Obecně by to nemělo klesnout pod 5000 kilojoulů. Pak se tělu těžko dodává dostatek potřebných živin. No a vlastně za drastickou se dá nazvat každá dieta, která způsobuje psychickou nepohodu, pocit, že trpím, nemůžu si dopřát svoje oblíbené. A každá taková si říká o to, že selžu. Nejenže nezhubnu, ale způsobím si jojo efekt. Tak to je fakt lepší se do drastických diet nepouštět.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

Jak dlouho, dokdy nám tady na Vysočině vydrží tropické teploty? To vám ve zprávách Českého rozhlasu Vysočina už za 7 minut prozradí Jakub Holík. Teď je tu Rod Stewart a písnička Baby Jane. Přeji vám krásné slunečné dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

května ožije Horní náměstí v Humpolci festivalem orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Od 1 hodiny odpoledne se představí mladí muzikanti z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Pacova, Želiva i Humpolce. Večer program vyvrcholí koncertem humpoleckého Big Bandu. Vstup je zdarma. V sobotu odpoledne si přijďte poslechnout i ochutnat Vysočinu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Tropické teploty vydrží v Česku minimálně do čtvrtka. V Pelhřimově si přednáškou připomenou Václava Havla. Ukrajina žádá kvůli víkendovému útoku na Kyjev o svolání Rady bezpečnosti OSN. Dnes bude jasno a teploty na Vysočině do 28 stupňů. Jsou tu dopolední zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes i zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Bývalého prezidenta Václava Havla si dnes připomenou lidé v Pelhřimově. Od 18 hodin v tamní knihovně provede návštěvníky programem nazvaným Václav Havel mezi mýtem a člověkem ředitel Muzea literatury a spoluautor podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík. Podle organizátorky Jaroslavy Šmrhové ze spolku Desideráta nabídne různé pohledy na život ex-prezidenta, který by letos oslavil 90. narozeniny.
2: Václav Havel by 5. října oslavil 90. narozeniny a jeho osobnost je dobré si občas připomenout. A nám přijde právě to výročí nedožitých narozenin jako příležitost vhodná a proto jsme pozvali pana profesora Stehlíka do Pelhřimova.
1: Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí je zraněných.
3: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničili velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sibihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Tenista Tomáš Macháč postoupil na Roland Garros do druhého kola. Belgičana Berkse porazil 3-0 na sety. Českého reprezentanta před Antukovým grandslamem trápily žaludeční problémy a nemohl se tak na French Open adekvátně připravit. O to větší radost z vítězství měl.
4: Bohužel se mi ta slabost držela celkem dlouho, no. Dejme tomu, že jsem nějakých 5-6 dní jako tam nějak jako ležel a pak jsem teda začal trénovat, takže samozřejmě se dokážete představit asi, jaká byla příprava, ale musím být vděčný svému tělu, protože za tak krátkou dobu jsem se jakoby velice slušně připravil herně i fyzicky. Samozřejmě to nebude na to, abych tady hrál 4,5 hodiny zápas v kuse v tomhle vedru a budu se cítit skvěle, ale na to, že jsem hrál 2,5 hodiny v 33 stupních, tak jsem končil ten zápas celkem slušně.
1: Do druhého kola prošli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Sára Bejlek. V Paříži naopak vypadly Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Dnes do turnaje vstoupí také Jiří Lehečka a Karolína Muchová.
0: Počasí.
1: V Moravských Budějovicích je 22 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem a Počátkách 20. Dnes bude jasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni. Vád bude mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Třebíči na silnici 23 na průtahu městem probíhá oprava dopravního vodorovného značení a očekávejte tam proto kolony a zdržení. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám krásné pondělní ráno, tady je Český rozhlas Vysočina, svátek dnes mají Violy a Violety, tak vám dámy přejeme jen to nejlepší a vy ostatní na Violy nezapomeňte a pokud nějakou znáte, tak ji také samozřejmě popřejte. Milovníci vážné hudby měli na Vysočině jedinečnou možnost v rámci 6 koncertů poslechnout ty nejlepší z české orchestry. V dnešním příběhu z Vysočiny se zeptáme organizátorů, jak hodnotí naše vysočinské publikum.
0: Dobré dopoledne s Robinem Šalamounem.

0: To byla skupina Jojo Band v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli uslyšíte Helenu Vondráčkovou, Čas je proti nám, anebo Petra Reska, Moje díky patří vám.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu odehrál v Jihlavě poslední šestý koncert cyklu Vysočina sobě. Zahráli Mozartovu Pražskou symfonii a Dvořákovu Novosvětskou. Dočkali se potlesku ve stoji a podle autorů to byla opravdu důstojná tečka za prvním ročníkem.
2: Je to pár minut, co dozněly poslední tóny Dvořákovy Novosvětské. Skončil tím také první ročník cyklu Vysočina sobě a já tady sedím u stolu s Miroslavem Stehlíkem a Jaromírem Javůrem. Pan Stehlík, vy jste organizátor toho všeho. Hledali jste sál nebo Jihlava a kulturní dům byl první volba?
3: Opravdu jsem si udělal takovou rešerži, co je na Vysočině. A mě oslovilo vysloveně to hvězdné nebe tady. No a díky tomu, že pan ředitel Palovčík byl ochotný, takže nám se podařilo opravdu udělat z toho něco takového, že ten zvuk opravdu je ven.
2: Vy, pane Javůrku, jste celý ten cyklus prováděl slovem.
4: Jsem se snažil přinést některé zajímavosti, se tady střípky, perličky,
2: drby.
4: Ano, možná i drby. Z toho života skladatelů nebo o tom, jak ta díla vznikala. A já mám obrovskou radost. Jsem samozřejmě měl oční kontakt s těmi posluchači. Vím, že na to reagovali. A dneska v tom úvodním slovu večera zaznělo, že 80% návštěvnost. No to je úžasné. Nám to potvrdilo jenom správnost naší cesty. Pojďme od titulů, které lidé znají, a pak pojďme dál.
2: Měnilo se chování publika od prvního koncertu k dalšímu. Probíhala tam taková nějaká ta výchova.
4: Ano, ale nic nejde úplně rychle. I dneska někdo tleskal po první větě Novosvětské symfonie, ale jenom jedno. Pak si to uvědomili, většina už ne. Ale prostě i to, že lidé si zvykli, když se jim koncert líbí, že povstanou na konci a tleskají ve stoje, nic víc si ten umělec nemůže přát. Myslím si, že během těch šesti koncertů jednak se to publikum rozrostlo a jednak i vyspělo posluchačsky.
2: Také byl přídavek, to bylo poprvé.
4: A mám z toho radost, že se pan dirigent Vronský, mimochodem naprosto čilý osmdesátník, neuvěřitelné, rozhodl přidat.
2: Já jsem sledovala pana dirigenta Vronského, on byl tak milý, on se s těmi muzikanty mazlil.
3: Já jsem teď, jak jsem se s ním loučil, tak on mi říká, že po dlouhé době zase odchází šťastný z koncertu. A já myslím, že to je super tečka.
2: A je to publikem, je to orchestrem?
3: Je to ovzduším, je to vším.
2: Dnes bylo vyprodáno, dokonce jsem slyšela, že i byli náhradníci.
3: A dokonce i pan ředitel Palovčík, aby byl klid v davu, tak dal dvě své stupenky a sám nemohl.
4: Pro nás dva, kteří stojíme za tím cyklem, je to obrovská výzva pro příští ročník.
2: Možná bychom mohli pozvat na první koncert druhého ročníku.
4: To je nápad kolegy Stehlíka. Když ta Má vlast měla takový úspěch a když Pražské jaro tím začíná už 59 let, tak zkusme to také. A možná tedy bych měl říct, že jeden z momentů, který oba dva pokládáme za strašně důležitý, že tak jako letos vystoupil pan trumpetista Hofbauer, rodák zdejší a hral výborně, tak příští sezónu obohatí soubor ze základní umělecké školy Hrotovice a je to soubor zvonků, aby ten název Vysočina sobě opravdu fungoval i v tomto smyslu.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.

0: Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mám tady jednu aktuální zprávu. Policisté pátrají po 78-letém Josefu Ficovi z Táborska. Muž včera popoledně odjel z domova na elektrickém tříkolovém vozíku. Od té doby je nezvěstný. Policie o tom informovala na svém webu. Senior trpí neuropatií a špatně chodí. Měří přes 170 cm, má šedé vlasy a šedý knír. Na sobě má tmavé modré montérky, kostkovanou košili a tmavě modrou vestu. Na nohou má bačkory. Jakékoliv informace o pohřešovaném, prosím volejte na linku 158.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas1.cz.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: nesu tvůj žár.
1: To byla Slza na Českém rozhlasu Vysočina, za chvíli Petr Rezek, Moje díky patří vám, anebo Pavel Bobek, Víc nehledám. Silničáři na Vysočině jako každý rok pracují na opravách výkluků. Letos je ale situace jiná, než na jakou byli v uplynulých letech zvyklí. Tuhá zima zdecimovala povrchy takovým způsobem, že náprava bude trvat několik měsíců.
2: Kolik toho takhle nachodíte za tím autem?
3: Pár kilometrů to bude.
4: To bude jasný.
2: Když jsem málem dostal asfaltem na botu. Partu silničářů, s kterou jsem měl domluvenou schůzku, bylo poměrně jednoduché najít. Už od Vyskytné nad Jihlavou stačilo jet po stopách v podobě černých asfaltových skvrn, které zaplnily výtluky. Teď to vypadá, že tady chybí už jenom uválcovat poslední díra a končíte.
5: Přejíždíme
6: tady vejš na plandry.
2: Na prostoje asi opravdu není čas. Za několik posledních týdnů opravili silničáři na Vysočině tisíce výtluků, které zbyly po zimě, a podařilo už se jim spotřebovat neuvěřitelné množství materiálu. Jak mi prozradil výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec.
7: Tam se bavíme zhruba o zpracování 250 tun od začátku, řeknu, dubna nebo od poloviny dubna, kdy se rozjeli obalovny.
2: Práce přijímají cestáři letos víc než dost, a to i kvůli zimě, která k ním nebyla právě přívětivá.
7: Myslím si, že v letošní zima opravdu byla náročnější, co se týče tady právě těch mrazových cyklů, který měli fatální dopad na stavy povrchu vozovek. Tam, kde už ten povrch byl nějakým způsobem narušený před tím začátkem zimního období, kdy ta voda, když je teplota nad nulou, tak do toho povrchu zateče, a když zamrzne, tak se samozřejmě roztáhne a tím vznikají ty výtuky. A tady těch silnic v tom stavu před zimou bylo více a taky to tomu odpovídá potom po té zimě, kdy opravdu je to letos, bych řekl, extrém.
2: Práce na opravách poškozených vozovek prý rozhodně neskončí tak rychle jako v uplynulých letech.
7: Vždycky se snažíme se reagovat co nejrychleji, máme nějaký svůj interní termín, kdybychom to chtěli mít hotový, a to je vždycky do konce května nebo června, ale obávám se, že opravdu s tím, kolik toho je, tak se s tím budeme vypořádávat celou sezonu.
2: Odhad je, že na likvidaci výtluků budou letos cestáři pracovat až do října. Milan Soldán, Český rozhlas.

V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina s námi byl zpěvák Barry Manilow, který příští měsíc 17. června oslaví 83. narozeniny. Doufám, že tou dobou už mu bude lépe. Teď ho trápí zdravotní problémy, zotavuje se po operaci rakoviny plic, takže v Las Vegas musel logicky odložit své koncerty. Ty se ale určitě dají dohnat, hlavní je zdraví. Lékaři naznali, že se zotavuje skvěle, ale přesto mu doporučili, aby zpomalil a v klidu své tělo zregeneroval. Barry vše bere pozitivně, optimisticky a na pódium se chce vrátit hned, jak mu to jeho zdravotní stav dovolí, což samozřejmě mě rádi slyšíme. Teď už jsme ale na Slovensku, je tu Petr Nať a za chvíli babské rady. Milé dámy, pokud často pracujete s listovým těstem, určitě si dnešní babské rady už za chvíli nenechte ujít. Přeju vám všem hezký den.

0: To byl Petr Nať v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Naše dnešní babské rady vás naučí, jak vykouzlit z listového těsta dokonale lesklé a křupavé pečivo.
1: Babské rady.
2: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. Chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Proč si pleteme vztahové drama s láskou a jak se rodí naděje v jedné polenské ordinaci? Podíváme se i na to, jak jihlavští studenti zapojili umělou inteligenci do vytváření animace a jak nám seriál Českého rozhlasu Vysočina pomůže zvládnout cestu za zdravým životním stylem a vysněnou postavou. To všechno už za chvíli s Vítem Hrdličkou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina.

0: Psychologie lidské duše, medicínské zázraky z našeho sousedství i moderní technologie na Jihlavské škole ekonomiky a cestovního ruchu. Web a sociální sítě Českého rozhlasu Vysočina za sebou mají pestrý týden. Nejzajímavější témata přichází představit web editor Vít Hrdlička. Přeju ti hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: A začneme silným příběhem z Polné. Tamní praktický lékař Alexandr Nosek bojuje s velmi agresivním nádorem mozku. Ordinaci ale nezavřel.
1: Je to opravdu obdivuhodné. Před 2 lety se mu dárci složili na speciální vakcínu, kterou teď dobral a sehnal dost prostředků na další. I když má neustálé bolesti v noze, dál léčí ve své ordinaci, závodně sportuje a obrovskou motivací je pro něj 2letá dcera, která se narodila rok po nepříznivé diagnoze. K rozhovoru s ním se dostanete na našem webu i Facebooku.
0: Kromě emotivního příběhu na webu máme i nový rozhovor s psychiatrem Miroslavem Skačánem, který s moderátorkou Helou Dvořákovou probíral vztahy.
1: Ano, Miroslav Skačány mluvil o tom, proč vztahy občas bolí. Vysvětlil třeba, že fáze zamilování v lidském mozku funguje podobně, jako když je člověk pod vlivem drog. Rozebíral také téma nevěry, kdo ji snáší lépe i to, kdy už je lepší ze vztahu jednoduše utéct. Pokud vás téma zaujalo, tak celý rozhovor najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Velký úspěch slaví Jihlavská škola ekonomiky a cestovního ruchu. Její studenti s pomocí umělé inteligence vytváří učební pomůcku.
1: Je to zajímavá ukázka toho, jak může být umělá inteligence užitečná. Studenti žurnalistiky natočili reportáž o tom, jak vytvářeli animovaný dokument o vývoji člověka v pravěku. Sami žáci se přitom stali modelem pro pravěké lidi. Umělá inteligence jim pak pomohla s tou nejsložitější částí, a to animací. To, co by lidem trvalo celý den, umělá inteligence vygenerovala asi za minutu. S touto reportáží se mimochodem umístili na 2. místě v rámci soutěže ČT Edu. Krásně zpracovanou reportáž najdete také na našem webu.
0: Blíží se nám léto a s ním i každoroční cesta za schazováním přebytečných kilogramů. Je náš seriál na webu už kompletní?
1: Ano, je. Série určená pro všechny, kteří chtějí něco udělat pro své tělo, najdete na našich stránkách v sekci pořady, nebo stačí do vyhledávače v prohlížeči zadat minuta pro hubnutí. Seriál je plný praktických rad, jak na hubnutí chytře a bez drastických diet.
0: Říká Vít Hrdlička, který bude velmi rád, pokud se podíváte na náš web vysočina.rozhlas.cz anebo na facebookový profil Českého rozhlasu Vysočina. Díky a naslyšenou.
1: Přesně tak, naslyšenou.
0: No a v dobrém dopoledni se po 11. hodině zaměříme na hokejové mistrovství světa. Čeští hokejisté se v 16:20 postaví proti Norsku. Co by na Nory mohlo platit, to se dozvíte, pokud s námi zůstanete. Po 11. hodině s vámi bude Martin Vašíček, loučí se Robin Šalamon, budu tu opět zítra ráno v 5. Teď skupina MIG 21.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.

0: rada. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Vláda ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí veřejnoprávní média ani opozice. Ta návrh dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS takovému označení odpovídá i obsah připomínek.
1: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
0: Ministr kultury Otto Klempír za motoristy už dříve uvedl, že pracovat bude jen s relevantními připomínkami k návrhu. Výrazně zákon předělávat nechce. Na úzkokolejce na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje dnes začíná každodenní pravidelný provoz podle jízdních řádů. Vlaky sice jezdí už od Velikonoc, zatím byly ale spoje omezené jen na víkendy. Soupravy teď budou navíc přepravovat i jízdní kola, říká mluvčí společnosti Gepard Express Hana Lísalová.
2: Pondělí 25. května začíná každodenní provoz turistických vlaků na obou větvích úzkokolejky. Do Nové Bystřice i obrataně a zpět se tak cestující dostanou z Jindřichova Hradce třikrát denně. Kompletní jízdní řády jsou na webu úzkokolejky.cz.
0: Policisté pátrají po 78-letém Josefu Ficovi z Táborska. Muž včera popoledni odjel z domova na elektrickém tříkolovém vozíku. Od té doby je nezvěstný. Policie o tom informovala na svém webu. Senior trpí neuropatií a špatně chodí, měří přes 170 cm, má šedé vlasy a šedý knír. Na sobě má tmavé modré montérky, kostkovanou košili a tmavě modrou vestu, na nohou má bačkory. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Sport. Hokejisté Vegas Golden Knights vyhráli i třetí semifinále playoff NHL. Tentokrát porazili Colorado Avalanche 5-3 po rozhodující trefě Tomáše Hertla.
3: Klička kolem obránce, střela backhandem a gól. 32-letý Tomáš Hertl se v letošním playoff trefil celkem po třetí. Kromě toho si připsal asistenci. Na jednu branku přihrál i Martin Nečas v dresu Koloráda. Jeho tým vedl po úvodní části nad Vegas 3-0 a celkově svého soupeře přestřílel. Domácí ale stav srovnali a díky Hertlovi poté i otočili. Golden Knights zvítězili 5-3 a dělí je jedna výhra od postupu do finále Stanley Cupu. Štěpán Bém, Radiožurnál. Počasí.
0: V Jihlavě a Havlíčkově Brodě 22 stupňů, v Košeticích 21. Dnes bude jasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni. Vád bude mírný severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Třebíči na silnici 23 na průtahu městem probíhá oprava dopravního vodorovného značení a očekávejte tam proto kolony a zdržení. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po 11. hodině. Máme pondělí, které často bývá plné spěchu a taky stresu a na veření, proto není moc času. Dnešní tip od Dáše Kobíkové proto bude rychlovka, ale pořádně pikantní. Uslyšíte ji už za malou chvíli.
4: Dobré dopoledne s Martinem Vašíčkem.

0: aby se si nedalo jí topit.
1: Známej tady s tím topí normálně.
2: Jakože si seštěpkuje a...
1: Zeštěpkuje, nechá si to na vleku, pak to třeba proháže jednou za 14 dní, aby se mu to nezapařilo.
3: Petr Trnka z Puklic se přehrabuje v zásobníku obecního štěpkovače, ve kterém jsou rozdrcené větve. Puklice stroj pořídili letos a je místním k dispozici, aby mohli zlikvidovat část svého bioodpadu. Podle zaměstnance obce Pavla Novotného si na něj lidé rychle zvykli a půjčují si ho.
4: Ale jo, čelku jo.
2: A vy jste dřív třeba jako pálil nebo nepálil?
4: Pálili jsme taky, no.
2: Předtím, než přišel ten zákaz.
4: No, určitě.
3: Kdo nechce drtit větve sám, vozí je na hromadu kousek od fotbalového hřiště. Momentálně je vysoká asi 2 metry a několik metrů dlouhá. Bezpartijní starostka Kateřina Pauzarová ale ví, že časem zmizí.
5: Jsme se domluvili s místním občanem, který vlastní velkou štěpkovačku, jestli by byl tak laskav a ty větve, které se zde nashromáždí, nám se štěpkoval. S tím, že je to za odvoz, že on si tu štěpku zase odveze, protože ji využívá na topení.
3: Dohoda platí od letošního jara, protože obec po zákazu pálení větví začala víc doplácet za likvidaci bioodpadu.
5: Vlastně kam mají ty lidi dát? Ten bioodpad nám vlastně za posledních pár let vzrostl z nulových nákladů, nám šel na 250 tisíc.
3: Na poplacích za likvidaci odpadů přitom obec vybere od lidí 240 tisíc korun ročně. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před čtvrt na 12 posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Červené koberce, obrazy ze státních sbírek, mapa Velkého Uherska, na ručně malovaném glóbu, luxusní salonky nebo křeslo připomínající spíše trůn než kancelářský nábytek. Maďaři poprvé nahlížejí do budov, které byly za vlády Viktora Orbána přísně střeženým centrem politické moci. Co v nich lidé našli a proč je o prohlídky takový zájem, zjišťovala v Budapešti přímo na jedné z nich zpravodajka Bára Vránová.
1: Karmelita byla léta místem, kam obyčejný Maďar nevkročil. Výstavní palác v Budínském hradním okrsku totiž sloužil od roku 2019 jako sídlo premiéra Viktora Orbána. On ho dal přestavět, vztyčil kolem něj kordony, které novinářům ani veřejnosti neumožňovaly se k této budově vůbec třeba jenom přiblížit. A tak tady už druhou sobotu stojí od rána fronty lidí dychtící po té prohlídce.
2: Na online registraci jsem čekala od 7 ráno, i když se otevírala až v 9. I tak přede mnou nakonec bylo 1200 lidí. Šlo to ale překvapivě rychle. Lístky jsem měla za 630 minut.
3: Říká mi Lucy, která přišla na prohlídku společně s kamarádkou Norou. Prý hlavně ze zvědavosti.
2: Sledovala jsem zprávy i volby a chtěla jsem si prohlédnout budovy, kde členové bývalé vlády pracovali.
1: Prohlídka trochu připomíná ty, které známe třeba ze zámků nebo z hradů. Tohle místo totiž mělo bohatou historii ještě před Viktorem Orbánem, takže se dozvídáme i něco o životě mnichů, kteří tady žili po staletí. Současně ale procházíme kolem obrazů ve zlatých rámech s rekonstruovanými sály. Rozhodně zajímavé jsou i některé detaily při prohlídce, třeba Orbánovo křeslo v zasedací místnosti. Všechny židle kolem masivního dřevěného stolu jsou stejné, dřevěné s takovým rudým semišovým potahem, ale to Orbánovo je navíc vyřezávané s erbem a korunkou. V knihovně pak s historickými svazky je k vidění zase velikánský globus, má víc než metr v průměru a je na něm mapa Uherska před první světovou válkou. No a čím víc se blížíme k pracovně bývalého premiéra, tím přibývají i umělecká díla. Například obrazy vypůjčené z muzeí a galerií. A co se týče Orbánovy bývalé pracovny, tak tam mě zaujala nejvíc asi kovová postel ve vedlejší místnosti, na které prý občas odpočíval.
4: Asi jsem čekal trochu víc. Udělali si to hezké, ty koberce, obrazy, ale upřímně řečeno, nejsem tak pobouřený, jak jsem myslel, že budu.
3: Svěřuje se mi pan Jánoš, když přicházíme z Karmelity do budovy naproti, sídla Antala Rogána, muže, kterého maďarská média označovala za skutečného architekta Orbánovy moci.
4: Peněz do toho dali dost, to je opravdu vidět, ale čekal jsem asi něco jako zlaté stoly a tak.
1: Bývalý Rogánův úřad je od toho Orbánova zařízený docela jinak. Uvnitř jsou tropické rostliny, které se pnou od podlahy až ke stropu, designové interiéry. No a závěr té prohlídky pak byl na terase s kávovými stolky a výhledem na celou Budapešť, na parlament i na zbytek budínské hradní čtvrti.
5: Čekala jsem, že uvidím, kde skončily naše peníze. A bylo to krásné. Ty obrazy, ta zahrada, moderní architektura vedle té staré. A k tomu všechny ty rostliny. Když se to spojilo dohromady, bylo to fascinující. Opravdu fascinující.
3: Chválí po prohlídce Nora, ale dodává, že to pro ní byl nakonec docela hořkosladký zážitek. A podobně to vidí i její kamarádka Lucy.
2: Je to opravdu krásné a můžeme být hrdí, ale není to asi ten nejlepší způsob, jak reprezentovat Maďarsko a nakládat s penězi.
3: Prohlídky bývalých vládních sídel chce nový kabinet Pétera Maďára pořádat každý víkend, dokud o ně bude zájem. V případě karmelitánského kláštera také do doby, než pro něj najde nové využití. Maďar už dřív oznámil, že z této budovy totiž vládnout nebude. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vzali bod Kanadě, porazili Švédy a dnes se pokusí zaskočit český tým. Řeče o norských hokejistech, kteří zatím na mistrovství světa předvádějí výborné výkony. Co by na ně mohlo platit, zjistíme už za chvíli a dozvíte se mimochodem, komu z českého týmu jdou nejlépe karty.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina jsme vám dohnali skupinu Činasky.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Severané už získali na turnaji obrat a obod Kanadu a pak dokonce porazili taky Švédsko. 3-2.
2: Jo, my jsme na to koukali s klukama u karet jen tak po očku, takže já jsem se soustředil na svoje karty hlavně. Samozřejmě asi mě to trochu překvapilo, ale z těch výsledků je vidět, že Norové hrajou dobře.
3: Popisoval útočník Lukáš Sedlák, při jaké činnosti sledoval vítězství Norska nad Švédskem. A hned také dodává, co hráli a kdo vyhrával.
2: Prší a Romanovi to šlo asi včera nejvíc, podle mě. Jo, Romanovi jde všechno.
3: Směje se Lukáš Sedlák, ale Romanu Červenkovi by to mělo jít i proti Norsku. Z českého týmu má při své 13. účasti na šampionátech se severským celkem největší zkušenosti. To Jaroslav Chmelař nemá s norským hokejem vůbec žádné zkušenosti.
4: Vůbec, myslím si, že ani na 20. Norové nebyli, takže vůbec nemám, ale tak musíme se na ně připravit. Tady na turnaji ukazují, že není radno je podceňovat, takže umějí dobře bránit, zároveň umějí bruslit a dokážou se dostat do těch breaků, takže na to si budeme muset dávat pozor a budeme muset prostě na ně vlítnout jako na Švédy.
3: Uvědomuje si Jaroslav Chmelař. Norsko má reálnou naději zahrát si čtvrtfinále, což se mu podařilo 3x v historii a naposledy před 14 lety. Jenže letos je ve Švýcarsku ve výborné formě. Necelé 2 minuty ho dělili od výhry nad Kanadou a pak porazilo Švédy.
5: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
3: Vychvaluje tým soupeře českého týmu asistent trenéra Jiří Kalous. Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
1: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po půl dvanácté. Sudetoněmecký sjezd v Brně neskončí. Němci ho označili za historickou událost. Zároveň akci doprovázely i opakované protesty. My se k tomu všemu za chvíli vrátíme i v naší reportáži. A to hned po písničce od Karla Gotta. Dobré dopoledne.

0: 11:37, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Poslední pětou dnes skončí první sudetoněmecký sjezd uspořádaný v Česku. Více než tisícovka krajanů strávila víkend v Brně na výstavišti. Jejich zástupci se ještě v 10 hodin pokloní obětem nacistů v Kounicových kolejích. A pak skončí akce, kterou Němci označili za historický moment v česko-německých vztazích. Přestože proti tomu část lidí protestovala.
1: Hlavní nedělní shromáždění sudeckých Němců začalo jako tradičně procesím krojovaných. Folklorní atmosféru s dechovkou pak vystřídali politické projevy. Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Stefan Hertler prohlásil, že sjezd otevřel historickou kapitolu vztahů s Českem. A dodal, že setkání stovek Čechů a Němců na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Hosty na výstavišti přivítal jihomoravský hejtman Jan Grulich z KDU-ČSL.
2: Nechceme se bát naší vlastní minulosti, nechceme ji přepisovat, naopak.
1: A primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
3: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním. Děkuji těm, kteří mají odvahu vést dialog i o bolestných tématech.
1: Odmluvčího sudeckých Němců Bernda Posselta dostal nejvýznamnější sudetoněmecké vyznamenání, tedy Evropskou cenu Karla IV., spisovatel, bývalý politik a disident Milan Uhde. Poděkoval za ní v němčině. Část lidí u výstaviště opakovaně protestovala. Z vnitřního pavilonu je Němci neměli jak slyšet. Úplně jiná atmosféra potom panovala na velké demonstraci před Novou radnicí. Vystoupil tam třeba bývalý prezident Miloš Zeman.
4: Na podzim tohoto roku se konají komunální volby.
1: Čímž účastníkům naznačil, ať nevolí ty, kteří sjezd podpořili. Po něm promluvila třeba europoslankyně Kateřina Konečná z uskupení Stačilo.
5: Největší přínos ke smíření uděláte tím, když se seberete a podáhnete klidně na tajvá.
1: Nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí pro.
6: Není to smíření. Je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
1: Podle policie přišlo na protest před Novou radnici 2,5 tisíce lidí. Sobotní pouti smíření, tedy názorového protipólu nedělní demonstrace, se podle policie zúčastnilo 4,5 tisíce lidí. Tomáš Krmr, Český rozhlas.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Jste na vlnách dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, krátce před 12. hodinou, kdy nás právě teď taky posloucháte. Úderem 12. vás čekají aktuální zprávy a po nich už nastupuje Jarda Hypochondr a taky písničky pro Vysočinu. Jestli máte na srdci nějaké přání, anebo byste si chtěli jen tak pro radost nechat zahrát nějakou píseň, kterou máte rádi, tak zavolejte na naše číslo 22 155 49 99. My se opět dnes uslyšíme ještě jednou po 14. hodině tady na Českém rozhlase Vysočina. Yeah.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Puklice chtějí snížit náklady na likvidaci bioodpadu. Ex-prezident Zeman neuspěl se stížností na ústřední vojenskou nemocnici. Bajkerka Bukovská byla druhá na světovém poháru v Novém Městě mezi juniorkami. Dnešní nebe bude vyjasněné s teplotními maximy až 29 stupňů. Zprávy v poledne začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Ušetřit za likvidaci bioodpadu se snaží Puklice na Jihlavsku. Obci náklady

0: dispozici, aby mohli zlikvidovat část svého bioodpadu. Podle zaměstnance obce Pavla Novotného si na něj lidé rychle zvykli a půjčují si ho. František Jirků, Český rozhlas.
1: Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se svou stížností proti Ústřední vojenské nemocnici. Podle zjištění serveru iRozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zemanovi vadilo, jak nemocnice informovala o jeho zdravotním stavu, když byl před 5 lety hospitalizovaný. Písemnou zprávu tehdy lékaři předali hradnímu kancléři Vratislavu Minářovi a předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Úřad pro ochranu osobních údajů ale postup nemocnice ani nemohl zkoumat, protože ta veškeré dokumenty skartovala. Vojenské nemocnici úřad nařídil, aby stanovila jasné postupy při informování o zdraví prezidenta. V Kyjevě stále odstraňují následky víkendového ruského úderu. Počet zraněných dosáhl 87, oznámila kyjevská radnice. 2 lidé při útoku zahynuli.
2: Čety záchranářů už druhým dnem pracují v troskách velkého obchodního zábavního centra na kyjevské Lukjanivce. Na místo dnes přijela i vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Na sociálních sítích pak napsala, že každý takový úder znovu odhaluje skutečnou podstatu Putinova režimu, který neuznává hodnotu lidského života, mezinárodního práva ani hranice. V nemocnicích zůstává 21 z 87 zraněných. Poškozeno bylo asi 300 různých budov, uvedl na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: 17-letá bajkerka Barbora Bukovská skončila mezi juniorkami druhá na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Třetí dojela ve stejném závodě Lucie Grohová. Mezi dospělými byl nejlepším Čechem Ondřej Cink, který se propracoval na konečné 20. místo. Cink startoval ze zadních pozic kvůli špatnému výsledku v short tracku. V závodě se pak posunul o více než 20 pozic oproti úvodnímu kolu.
3: Stalo mě to docela hodně sil a jsem viděl, že to tam je na kousek, takže jsem si tam nějaký 2 kola docela hrábnul, abych se tam prorval tou skupinou okolo toho 15. místa, ale pak prostě mi to chybělo v tom posledním kole, no, ale to se nedá nic dělat, prostě ty short tracky musí být lepší, lepší startovní pozice a pak ten závod může být o něčem jiným.
1: Závody vyhráli Rakušanka Štiglerová a Brit Pidcock. Počasí. Začneme aktuálními teplotami. V Jihlavě je 23 stupňů, v Černovicích 22 a Dukovany hlásí 24. Dnes očekáváme pouze malou oblačnost a vyjasněné nebe. Letní teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů a zafouká mírný severovýchodní až severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 152. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí porouchané auto. V opačném směru na Prahu máme hlášené auto s defektem na 123. kilometru. Projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, jsou tady písničky pro Vysočinu, zdraví vás Jarda Hypochondr, a když zavoláte na číslo 22 155 49 99, můžete mi říct nějakou pěknou historku, vtípek, ale můžete taky poslat někomu pěknou písničku a popřát mu třeba k svátku, k narozeninám, anebo prostě jen tak, abyste mu udělali radost. Číslo 22 155 49 99, když posíláte SMSku, je číslo jiné 90 011 04 a musíte začít slovem píseň, uděláte mezeru, potom krátkou zprávu. Jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, pojďte na to, pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Mami, řekni mi, chtěla jsi holčičku anebo chlapečka? No, popravdě jsem si chtěla jenom umýt vlasy.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A právě teď zavolal Jirka z Havlíčkova Brodu. Ahoj, Jirko.
3: Ahoj, ahoj. Tady Jirka, zdravím všechny v rádiu i posluchače. A chtěl bych dneska zahrát písničku Už musí být v Mexiku pro pana Mílu Zadinovýho, který slaví 74. narozeniny. A Mílo, přeji ti všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se ti daří, na co šáhneš. A to ti přeju já s Pavlínou. A můžu říct ty dva vtipky?
2: Jasně.
3: No, tak manželka říká manželovi, ještě jednou mě řekneš, že jsem kráva, tak se hned nechám s tebou rozvíst. A jdu si jenom, bolí mě nohy, přední nebo zadní.
2: Ježišmarja, tak dobrý, a ten další.
3: A ten druhý, žena se ráno probudí po svatební noci, třeba rozčílená a jde ven na ní křičí, kam jdeš? Jdu si najít pořádního chlapa. No, když už tam budeš, tak najdi pro mě jednoho.
2: Ježišmarja.
3: Jo, dobrý. Tak jo, děkuji za zahrání písničky, jak jsme se domluvili.
2: Jo, je to tam a já přeju taky všechno nej.
3: No, a na shledanou. Zatím. Čau, čau.

0: přes řeku na blondýnku procházející se po břehu. Prosím vás, můžete mi říct, jak se dostanu na druhou stranu?
1: Heleďte, ale vy jste na druhé straně.
2: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Písničky na vaše přání. A teď tady mám dvě na jednu kapelu. Prosím, zahrát k narozeninám pro vnuka Michala Piláta. Tak všechno nejlepší přeje babi s rodinou a kabáty, prosím. A nebo tady dobrý den, prosím, zahrajte písničku od kabátu Brousíme nože pro všechny hokejové fanoušky. Díky, Marie. Dneska to rozjedem na tom hokej, to budete koukat.

0: Přijde muž domů a načapá svoji ženu v ložnici s milencem. Překvapeně vyhrkne. No co to? Manželka se obrátí na svého milence a povídá. Vidíš, já jsem ti říkala, že je úplně blbej.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už je tady další přáníčko. Ahoj Jardo, prosím tě o písničku Bella Ciao pro Janu Jasánkovou z Počátek, Janu Fojtovou z Pelřimova a Janu Parkanovou z Bezděčína k jejich včerejšímu svátku. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a božího požehnání vám přeji Jedličkovi z Těšenova. Děkuji ti za zahrání a zdravím všechny posluchače z Vysočiny. A to všechno přeje Jirka z Chaloupek a Jarda Hypochondr.

0: Franta volá z hospody domů. Hele, Mařenko, připrav mi teplou vodu, za chvíli se vracím. Kamoš říká, ty brďo, no nekeci, ty jsi fakt pravej chlap jako, ty si to umíš zařídit s ženskýma, jo. Poručíš, ona ani necekne, jo, to je teda něco. A Franta na to, no a co? To si jako myslíš, že budu mít nádobí ve studený vodě?
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Čeština mu ve škole nešla, ale dnes má vtipné reklamní slogany a už...

0: ruky do vody v reportáži nečekejte. Přibyslavi se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
2: V této chvíli na telefonu už čeká Zdeněk z Třebíče. Ahoj.
3: Ahoj. Tak já bych chtěl popřát svý manželce Šárce všechno nejlepší k dnešním narozeninám a chtěl bych jí poslat písničku, na který jsme se domluvili non-stop od Michala Davida.
2: Dobrá, tak všechno nejlepší.
3: Ano, a ještě bych chtěl pozdravit tady z jedné firmy nejmenované nejkrásnější elektrikářky Ivu, a Helču a Marušku. Tak jo, díky, čau.
2: Není za co, čau.

0: Pražák přijde do kupé, kde sedí Ostravák a říká mu: hele, posuň se až k oknu. Ostravák nereaguje a jen se nechápavě rozhlíží. Pražák zase: tak se posuň až k oknu. Ostravák už to nevydrží a říká: tak už k okni.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Další přání má Lucie Bártová. Chtěla bych poprosit jen tak třeba Vaška Neckáře a Golden Kids s písničkou Šel sen kolem nás. Je to tady.

0: Sedí takhle dvě blondýny v kavárně a jedna se ptá, hele, tak co, udělala jsi ten řidičák? Ne, neudělala, vyhodili mě. Vážně, a proč, prosím tě? No, před kruhovým objezdem bylo na značce 30, no. Tak jsem ho 30krát objela. No nekecej, hele, a nepřepočítala ses?
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, a už tady mám další přáníčko, kde pak je Eva Pilarová, že by to byla. Hezký den všem k pondělnímu obědu. Chtěl bych zahrát všem regionákům písničku od Evy Pilarové, Turecký pochod. No tak písničku jsem tady měl a oni, moji rádcové, ji někam zašili, ale já to najdu. Turecký pochod, no tak jo, Turecký pochod, je to tady a jdeme na to. No nejdem, Turecký pochod mi tam prostě nejde strčit, on tady pochoduje a nejde. No už teď, seš tam, no jasně.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Písničky na vaše přání, já už tady mám další. Ahoj Jardo, můžu se tě zeptat, kdy budu mít možnost tě v létě slyšet živě zpívat? Moc rádi bychom se ženou na tebe vyrazili. Hoď tam sem pár tipů, prosím, nebo místo, kde bychom to všechno našli. Děkujeme a posíláme všem posluchačům tvoji krásnou písničku Jiřínské léto. No tak třeba tuhle sobotu, jestli to je, tak je na Okrouhlíku, kde budu hrát s celou divnou partou. Někdy v 7 hodin večer, ale celá akce začíná, a taky moderuju, celá akce začíná už v 1 hodinu, no a budou tam spousty kapel, country kapel a tak dále, a my budeme hrát někdy, já nevím, v 7, v 8 s divnou partou a uslyšíš tam třeba i Jiřínské léto. Jo? A teď ti ho teda posílám, přijďte, bude veselo.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Písničky na vaše přání. No a teď mi přišel dopis napsaný na stroji, tak snad to přečtu, protože nemám brýle, je to hodně malinkatý a píše to náš František Palác. Zdravím vás všechny v rádiu Vysočina Českého rozhlasu, zvláště zdravím Jardu Hypochondra. 23.5. si vzpomeneme smutné výročí úmrtí, jež třetí rok naší moc oblíbené, vždy usměvavé paní Lenky Brabcové, rozené Baštové z Hrotovic u Třebíče, odešla nám všem ve svých pouhých 49 letech. Kdo jste ji znali, vzpomeňte si společně s námi všemi na tuto velmi kamarádskou, všemi oblíbenou ženu. Byla to moje sestřenice. Dále prosím písničku pro moje lékaře polikliniky Třebíč, pana doktora Friedricha Marka, diabetologická ambulance, a jeho sestřičky poliklinika Třebíč, anebo doktorka Valová, Zuzanka, anebo třeba sestru a doktora Cvaka Josefa, můj obvodní lékař z Třebíče, a jeho sestru. Dále mého synovce Vlastislava Paláta z Okárce u Náměště oslaví všechno dnes 34 roku narozeniny. Hodně zdraví, aby mu šla práce od ruky, dělá sváře, že u železa je šikovný, mu to kromě zdraví, bez kterému nejde nic, přeje ze celého srdce strýc František, aby mu dělala radost malá dcera Vikča, vzájemnou podporu, no a tak dále, je to hodně dlouhý a to všechno přeje František Palát. Tak Franto, když tak zavolej a můžeš to říct do éteru a posílám písničku Náhrobní kámen.

0: taxikář veze slečnu do Davids. Slečna se chce na něco zeptat a zaklepe taxikáři na rameno. Ten se strašně lekne a málem se vybourá a řve: Ježišmarja ženská, tohle už mi nikdy nedělejte. A proč? Já jsem první den v nový práci. No a co? No já jezdil 30 let s pohřebákem.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a na telefonu už čeká Standa z Jihlavy.
3: Dobrý den, tady je Standa z Jihlavy, nyní v Želivě na Chaloupce. A chtěl bych nechat zahrát od Plavců neboli Rangers dříve písničku 6 svíček pro moji manželku, která to se mnou už vydržela 74 roku.
2: Jej, damane, to je krásné.
3: To už je let, že jo?
2: Vy ušetříte za elektřinu, tam bude mít svatozář.
3: Jo, my jsme tady na těch Plavcích nebo Rangers byli dvakrát v Želivě, měli koncert, to ještě byl takovej slalom pod Malou přehradou, tak tam měli vystoupení a pak v hotelu Kocanda, nevím, kdo to zná Kocandu.
2: Znám dobře.
3: No, jasně. Tak tam měli vystoupení, ale to už je tak v roce 76, to už je strašný let. To ještě byli komplet Hájek všichni, jo.
2: Aha, jasný.
3: No, takže se mi jako líbí, no. Dneska si říkají Plavci, ale on už tam z nich skoro nikdo není.
2: No, tak to tak je prostě. Že tak jo, dáme 6 svíček, písničku od Plavců, Rangers. Já vám přeju všechno nej, ať si to tam užijete na chatě. A
3: jo, je tady hezky, jo.
2: To tak věřím.
3: Dobrý, tak jo, díky taky. Naschledanou.
4: Šesti svíčkama plánor, šesti svíčkama plán, dárku máš celý transport, z nás každej

0: stop. Můj dárek to vystopím. Ale stop, pánové. Přece nebudete to dítě kazit alkoholem. Vždyť je to teprve holátko. Taková 40% originál štok brandy ze západočeských lihovarů Plzeň Božkov. To není vhodný dárek pro dítě.
1: Dejte mu něco na hraní. Já myslím, že radši na papáni a pribináček z národního podniku Lactos Praha.
0: A teď teprve přijde náš sport, tak to nám radu dá. Nic není rád, transport, dívka už se hledá.
2: Ať je to pus.
3: Tam, co je, řeký ústí.

0: že už se těšíš, až budeš moct chodit za holkama.
1: Ano, strejno!
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: No, posloucháte písničky pro Vysočinu.
4: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Vždyť to říkám. No, mám tady další přání. Dobrý den, přála bych si zahrát písničku pro mého manžela a Radima Kopeckého k dnešním kulatým 50. narozeninám. Přeju všechno nejlepší, mám tě moc ráda, tvoje Anet. Nebo třeba tady, prosím, zahrajte 100krát, chválím čas Janičce Vališové ze Zvolé nad Pernštejnem. Děkujeme Pohankovi.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mám tady spoustu přání, které ne všechny splním. Dobrý den, prosil bych zahrát moji oblíbenou zpěvačku Hanku. Díky, Jirka z Pumpy. Jirko, nestihnu už. Dobrý den, přál bych si zahrát pro moji kamarádku Janu Nováčkovou Dobrtnice ke včerejšímu svátku, který jsme všichni oslavili u ní na zahradě krásným grilovaným prasátkem, které bylo výborné. A ještě jednou moc děkujeme za pozvání a vybral jsem písničku Třetí galaxie od Michala Davida. Děkuji, Luboš z Humpolce. Dobrý den, chtěla bych zahrát všem Janám ke včerejšímu svátku. Vybral jsem písničku Luna Park od Marty Kubišové. Díky, Péťa z Brodu. No a Vaškovi Přikrylovi bych chtěl ještě říct, že nás může vidět s divnou partou od soboty za 14 dní v Plumlově v kempu Žeralok. Tam to bude velký. Tak přijď. A teď je tady Třetí galaxie. Mějte se a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Čau.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Třebíči už je v provozu koupaliště na Polance. Policisté pátrají po seniorovi z Táborska. Masivní ruský útok Evropě podle šéfa BIS Koudelky nehrozí. Dnešní nebe bude vyjasněné s teplotními maximy až 29 stupňů. Aktuální zprávy přináší Tomáš Kolátor. Třebíčské koupaliště Polanka právě otevírá. Areál zahájil sezónu o víkendu. Dnes můžou lidé poprvé využít venkovní bazény i ve všední den. Na místě je reportérka Veronika Bartes-Vohralíková.
3: Jsem přímo před pokladnou, kde jsou dvě fronty. Před pár okamžiky paní za přepážkou obsloužila prvního návštěvníka. Zájemci už čekali před bránou areálu 15 minut dopředu. Jsou to převážně jednotlivci anebo rodiny. Teď zhruba první desítka lidí už je uvnitř. Koupaliště můžou rovnou do bazénu a užívat si vody nebo opalování, a to až do 18 hodin, kdy tady končí dnes otevírací doba. Dodám jen, že se jedná o první venkovní koupaliště na Vysočině, které odstartuje.

0: Evropě podle šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí masivní ruský útok jako na Ukrajině. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj by ale Rusko mohlo napadnout nejspíš v Pobaltí některý ze států NATO, aby otestovalo reakci aliance. Šéf kontrarozvědky na konferenci mimo jiné ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše z ANO a Petra Fialy z ODS, které vedly ke snížení počtu ruských zpravodajců s diplomatickým krytím v Česku. Sport. Hokejista Tomáš Hertl dal v úvodní finálové sérii západní konference NHL rozhodující gól. Vegas díky jeho trefě porazilo Colorado 5-3 a v sérii vede 3-0 na zápasy. Český útočník kromě toho na jednu branku přihrál. Hertlovu týmu tak k postupu do finále o Stanley Cup chybí vyhrát poslední zápas. Martin Nečas si v dresu Colorada připsal jednu asistenci. Počasí. Třebíči teploměr ukazuje 25 stupňů, v Černovicích a Počátkách 23. Dnes očekáváme pouze malou oblačnost a vyjasněné nebe. Letní teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů. Meteorologové dál varují také před nebezpečím požáru. Lidi by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Dále by měli omezit fyzickou zátěž, hodně pít a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci. Hlavně pak v zaparkovaných autech.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Moravských Budějovicích se při výjezdu na Jaroměřice nad Rokytnou stala nehoda dvou aut. Dávejte tam pozor a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Alex a host.
1: Do světa showbiznesu ho vyneslo čtvrté místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendik je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
1: Děkuju.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou
1: všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už jen vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáním,
1: jsem první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jak už Alex je muž i žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel.
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to
0: vám,
1: jste první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce.
1: Je o lásce, přesně tak. A já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: už se na tom vyšívá?
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom
0: Hlavně
1: mluvím,
0: vy.
1: Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte.
1: Yes.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Drake a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu, nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak vlastně to bylo o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má...
1: No. A pak uvidí a je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci, řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažijou.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou... Že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno, a hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to vůbec nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem toho vlastně můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás
0: to narazčil. Muselo bolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech 4. místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to zlomilo... jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na 4. místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. Tak. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, odkdy to měl takto vymyšlený, odkdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to 4. místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš 4., ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš 4. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, 4. místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se tam teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no. Takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia a viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila a jen tak ze srandy řekla jako, hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už budou tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 2024.
0: Tak, a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. A říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo.
0: Jan
1: to
0: Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činnosti, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal, takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karlín, Notu, Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum. A teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco z 50% jako jistotou, chci mít těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černýho páva,
1: tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková
1: já
0: osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už ně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme, a jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově, na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že tak po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem ticho.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu. Já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále. A to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Všechna veřejná světla v okřížkách jsou nově šetrnější a úspornější. Plaga se odpoledne sejde s ústředním školním inspektorem kvůli testování žáků základní škol. Čeští hokejisté se na mistrovství světa utkají s Norskem. Dnešní nebe bude vyjasněné s teplotními maximy až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Instalaci biodynamického veřejného osvětlení dokončil na svém území městy z Okřížky. Za 4 roky postupně vyměnil všechny staré lampy s intenzivním bílým světlem. Nové osvětlení stálo přes 3 miliony korun a od 10 hodin večer má žlutý tlumený odstín. Pokračuje starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý ze SocDem.
2: Jednak je tam úspora energetická a ekonomická, že je ta spotřeba nižší, ale hlavně je to příjemnější pro ty lidi, že myslím si, že pokud mám informace, tak asi jsme jedna z mála obcí v České republice, která už to takhle má kompletně.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO se odpoledne sejde s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem, a to kvůli problémům s testováním žáků 5. a 9. tříd základních škol. Zkoušky plošně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky při vyplňování. Kritiku vyvolaly taky otázky na osobní život žáků.
3: Plaga na síti X potvrdil, že problémy s testováním zaviděla Česká školní inspekce, nevyloučil přerušení nebo zastavení celého testování. Online se ho do 5. června mají zúčastnit všichni páťáci a deváťáci. Podle člena Rady asociace ředitelů základních škol Tomáše Augustína byly osobní otázky nevhodné a školy o nich dopředu nevěděly.
4: Otázky na sociálně-ekonomickou situaci rodičů

0: a na ulicích postavili taky rozprašovače vody. První věřící ještě před začátkem svátku začali rituálně obcházet svatyni Kába. Nejmasovější náboženské rituály pod širým nebem na světě letos provází zvýšená bezpečnostní opatření. K opatrnosti lidi vyzvala třeba Indonésie, odkud do Saudské Arábie tradičně míří statisíce lidí.
1: Mentálně. Na tuhle pouť jsme se připravili fyzicky i psychicky,
0: říká jeden z poutníků Muhammad Yunus. Poplatky za vydaná víza jsou jedním ze zásadních příjmů pro saúdsko-arabské hospodářství. I proto v Mekce schválili plány na stavbu letiště. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026.
3: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa předposlední zápas ve skupině. Odpoledne nastoupí proti Norsku. Národní tým už má na šampionátu jisté čtvrtfinále. Případná výhra by mu zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a snažšího soupeře pro první zápas playoff. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
4: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají dva zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
3: Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut. A tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Se Španělem Karenem Bustou prohrál po setech 3-6, 6-7 a 3-6. Do pařížského Grand Slamu odpoledne vstoupí taky Karolína Muchová, a to zápasem proti Rusce Zacharovové.
2: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a ve Velkém Meziříčí je teď 25 stupňů, v Telči 24. Dnes očekáváme pouze malou oblačnost a vyjasněné nebe. Letní teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů a zafouká mírný severovýchodní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nehoda dvou aut se stala při výjezdu z Moravských Budějovic na Jaroměřice nad Rokytnou. Opatrní buďte i na dálnici D1, v pražském směru na 88. kilometru stojí porouchaná dodávka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré pondělní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 14. hodině. Stává se vám, že stále víc věcí zapomínáte? V tom případě vás za chvíli pozveme na trénink paměti.
2: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. Jak jste na tom s pamětí? Pamatujete si dobře, anebo už sem tam zapomínáte? Do jaké míry je zapomínání ještě normální a jak si paměť procvičit? My vás pozveme na trénink paměti. Konkrétně pozvánku pro nás bude mít paní Michaela Tkáčová ze sociálního centra kraje Vysočina. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Už zítra budete v Jihlavě pořádat trénink paměti. Co si tam posluchači mohou vyzkoušet a jaké techniky trénování paměti se mohou naučit?
1: Trénink paměti je určen pro všechny, kdo chtějí svoji paměť, pozornost a soustředění udržovat v dobré kondici. Vyzkoušet si účastníci mohou různá praktická cvičení, různé techniky zapamatování, práci se slovy, čísly i běžnými situacemi z každodenního života.
0: Kdy se ten trénink paměti bude konat a taky kde?
1: Trénink paměti se bude konat v úterý 26.5. v dvou termínech od 9 do 10 a poté od 10 do 11 hodin a v případě zájmu nás mohou kontaktovat a přijdou na adresu Rantířovská 2A do sociálního centra kraje Vysočina.
0: A pozvala nás na trénink paměti paní Michaela Tkáčová. Já vám děkuji, přeju hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Krásné, dobré, taky jarní odpoledne, i když asi zřejmě už i s letními teplotami na některých místech při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. V našem kraji už je v provozu první letní koupaliště. V současných horkých dnech můžou lidé vyrazit na Polanku v Třebíči a my se už za několik minut podíváme s naší reportérkou přímo na místo.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. I když je stále jaro, tak teploty už jsou tento týden na některých místech letní a zřejmě taky ještě budou v nejbližších dnech. No a proto i první letní koupaliště v kraji nabízí lidem možnost přečkat současné horké dny ve vodě. Otevřeno má Třebíčská Polanka a právě tam je teď i naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Veroniko, dobré skoro letní odpoledne.
1: Dobré skololetní odpoledne taky. Sedím na lavičce mezi bazény, po pravé straně plavou dospělí a nalevo, což možná bude i místy slyšet, je ten pro nejmenší. Je i nejvíce vytížený. V areálu totiž převažují rodiny s dětmi a ty si brouzdaliště, tobogány, různé vodní atrakce užívají nejvíce. Polanka má otevřeno už přes hodinu. Před chvílí jsem napočítala, že je tu zhruba 60 návštěvníků, ale postupně bránou prochází další a další. Jak jsem zmínila, tak dospělí lidé si užívají vody v závodním anebo v bazéně se skokanskými můstky. Když se ale rozhlédnu, tak řada z nich jen leží na lehátkách, sluní se, čtou si nebo mají sluchátka. Někteří se už občerstvili v bufetu, který na letošní sezónu připravil i několik novinek. Každopádně hřiště na plážový volejbal nebo stoly na pingpong, na stolní tenis zůstávají prázdné, všichni v tomto počasí preferují vodu anebo právě ten relax na těch lehátkách.
0: Proč otevřela Polanka už tak brzy v květnu?
1: Ředitel areálu Jiří Novák mi řekl, že velkým plusem je to, že po kompletní rekonstrukci mají vyhřívané bazény a samozřejmě přeje počasí. To byly dva faktory, které umožnily zahájit provoz. Podle meteorologů tyto teploty na Vysočině, kde je přes 25 stupňů, mají být až do příštího týdne. Od soboty ale hrozí místy přehánky. Nejchladnější z těchto dnů by měl být tento čtvrtek. Nicméně teplo, vedro, ještě pár dní bude. Takže kdo by chtěl vyzkoušet venkovní koupaliště v Třebíči, tak do konce května má Polanka otevřeno ve všední dny od 13 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 20 hodin. Od června se pak otevírací doba v provozní dny prodlouží. A kdy se přidají další koupaliště na Vysočině, nebo kdy se rozšíří ten seznam výběru, kam se jít vykoupat, to se posluchači dozví v zítřejším vysílání.
0: Z Třebíčského letního koupaliště Polanka se nám ozvala naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Děkujeme za to a přejeme hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vysílání Českého rozhlasu Vysočina nám dospívala Iveta Bartošová. Milovníci vážné hudby měli v našem kraji jedinečnou možnost si v rámci 6 koncertů poslechnout ty z nejlepších českých orchestrů. V dnešním příběhu z Vysočiny se zeptáme organizátorů, jak hodnotí naše vysočinské publikum, a to už za několik minut v dnešním příběhu z Vysočiny. Ale ještě předtím na Českém rozhlase Vysočina uslyšíte Johna Lennona.

0: 3:30 jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu provedl v Jihlavě poslední šestý koncert cyklu Vysočina sobě. Zahráli Mozartovu Pražskou symfonii a Dvořákovu Novosvětskou. Dočkali se i potlesku ve stoje a podle autorů to byla opravdu důstojná tečka za prvním ročníkem.
2: Je to pár minut, co dozněly poslední tóny Dvořákovy Novosvětské. Skončil tím také první ročník cyklu Vysočina sobě a já tady sedím u stolu s Miroslavem Stehlíkem a Jaromírem Javorem. Pan Stehlík, vy jste organizátor toho všeho. Hledali jste sál nebo Jihlava a kulturní dům byl první volba?
3: Opravdu jsem si udělal takovou rešerži, co je na Vysočině. A mě oslovilo vysloveně to hvězdné nebe tady. No a díky tomu, že pan ředitel Palovčík byl ochotný, takže nám se podařilo opravdu udělat z toho něco takového, že ten zvuk opravdu je ven.
2: Vy, pane Javurku, jste celý ten cyklus prováděl slovem.
4: Jsem se snažil přinést některé zajímavosti, se tady střípky, perličky,
2: drby.
4: Ano, možná i drby. Z toho života skladatelů nebo o tom, jak ta díla vznikala. A já mám obrovskou radost. Jsem samozřejmě měl oční kontakt s těmi posluchači. Vím, že na to reagovali. A dneska v tom úvodním slovu večera zaznělo, že 80% návštěvnost. No to je úžasné. Nám to potvrdilo jenom správnost naší cesty. Pojďme od titulů, které lidé znají, a pak pojďme dál.
2: Měnilo se chování publika od prvního koncertu k dalšímu. Probíhala tam taková nějaká ta výchova.
4: Ano, ale nic nejde úplně rychle. I dneska někdo tleskal po první větě Novosvětské symfonie, ale jenom jedno. Pak si to uvědomili, většina už ne. Ale prostě i to, že lidé si zvykli, když se jim koncert líbí, že povstanou na konci a tleskají ve stoje, nic víc si ten umělec nemůže přát. Myslím si, že během těch šesti koncertů jednak se to publikum rozrostlo a jednak i vyspělo posluchačsky.
2: Také byl přídavek, to bylo poprvé.
4: A mám z toho radost, že se pan dirigent Vronský, mimochodem naprosto čilý osmdesátník, to je neuvěřitelné, rozhodl přidat.
2: Já jsem sledovala pana dirigenta Vronského, on byl tak milý, on se s těmi muzikanty mazlil.
3: Já jsem teď, jak jsem se s ním loučil, tak on mi říká, že po dlouhé době zase odchází šťastný z koncertu. A já myslím, že to je super tečka.
2: A je to publikem, je to orchestrem?
3: Je to ovzduším, je to vším.
2: Dnes bylo vyprodáno, dokonce jsem slyšela, že i byli náhradníci.
3: A dokonce i pan ředitel Palovčík, aby byl klid v davu, tak dal dvě své stupenky a sám nemohl.
4: Pro nás dva, kteří stojíme za tím cyklem, je to obrovská výzva pro příští ročník.
2: Možná bychom mohli pozvat na první koncert druhého ročníku.
4: To je nápad kolegy Stehlíka, když ta Má vlast měla takový úspěch a když Pražské jaro tím začíná už 59 let, tak zkusme to také. A možná tedy bych měl říct, že jeden z momentů, který oba dva pokládáme za strašně důležitý, že tak jako letos vystoupil pan trumpetista Hofbauer, rodák zdejší a hral výborně, tak příští sezónu obohatí soubor ze základní umělecké školy Hrotovice a je to soubor zvonků, aby ten název Vysočina sobě opravdu fungoval i v tomto smyslu.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

сумую їй.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina vám teď zpívala Hana Zagorová.
1: Počasí.
0: A je s námi taky meteorolog Petr Minstr. I vám přeju dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Začneme aktuálním přehledem teplot, které jsou asi dost nad průměrem oproti tomu, co by tak 25. května jsme asi očekávali na Vysočině.
2: No, hlavně jsou docela příjemné, od 24 do 27 stupňů, k té 28 se nejrychleji blížíme na Třebíčsku. Vítr pofukuje, ale o něco chladnější od severu, severozápadu, ale většinou je slabý mírný. No a oblačnosti je velice málo, jenom sem tam na obzoru nebo nad Vysočinou nějaká drobná průsvitná oblačnost.
0: Nějaká bouřka z toho tepla mohla by se objevit?
2: Určitě v těchto chvílích ne, ovládá nás okraj vysoké tlakové výše a nejsou to podmínky vhodné pro tvorbu vůbec kupovité oblačnosti, takže když tak jenom částečné zastření slunce právě tou průsvitnou oblačností. Ta oblačnost, ta bude malá nebo v podstatě žádná i v průběhu noci, kdy teploty poklesnou na 13 až 10 stupňů, v některých údolích kolem řek mohou být teploty o něco nižší, ještě kolem 8 stupňů. No a slunečno nás čeká také zítra, s tím, že se dokonce ještě oteplí od 27 do 30 stupňů na většině území. Vítr opět většinou mírný severních směrů.
0: Počasí nám předpověděl i na zítřek Petr Minstr. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdeme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A to tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Já vám přeju teď dobré odpoledne.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: 15 hodin.
6: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Dělníci finišují rekonstrukci bývalé obchodní akademie v Havlíčkově Brodě. Sjezd sudeckých Němců v Brně skončil, podle organizátorů napsal novou kapitolu česko-německých dějin. Největší bezpečnostní hrozby pro Česko jsou dál Rusko, Čína a Irán, řekl dopoledne šéf kontrarozvědky Koudelka. V noci a zítra bude jasné nebe, na některých místech naměříme i tropické hodnoty. Pravidelné zprávy jsou opět tady, přináší je Tomáš Kolátor. Rekonstrukce bývalé obchodní akademie v Havlíčkově Brodě se chýlí ke konci. Do nového domu Panny Marie se následně nastěhuje oblastní charita a její služby. Kolaudace je v plánu na druhou polovinu června, a to i přesto, že byla budova v horším stavu, než se čekalo. Pokračuje zástupce zhotovitele Dušan Lošonský.
7: Nejzásadnější bylo to, že tím, že v objektu bylo dost vlhkosti, částečně byly porušeny stropní konstrukce, tak část stropů se musela vlastně měnit, což bylo, když to řeknu, technologického pohledu nejnáročnější.
5: Charita začne v budově působit od září. V Brně skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání podle organizátorů dorazilo asi 1500 lidí z Německa a zhruba stejný počet Čechů. Krajany i bavorské politiky přivítali zástupci Brna a Jihomoravského kraje. Sjezd využili k upevnění vztahů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno, doplňuje jeho spoluzakladatel David Macek.
8: To, co bylo evidentní od čtvrtkách do dnes na všech těch gestech, že tady opravdu nikdo nic nepopírá. Naopak celá ta krása spočívá v tom, že se ty věci přiznávají, že pravda je na povrchu, pravda je zjevná a tváří v tvář všem těm ranám minulosti se objímáme a otevíráme novou kapitolu našich dějin.
5: Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Důchodci starší 75 let jsou totiž podle nich ve vyšší míře sociálně a ekonomicky zranitelní. Podle návrhu by ale poplatky mohly nadále platit na dobrovolné bázi. Česká televize a Český rozhlas by tím podle předkladatelů přišly o 100 miliony korun.

0: playoff. Zatím je stav série vyrovnaný 2-2 na zápasy. Ani jeden z týmů ještě nedokázal zvítězit na své palubovce.
1: Brno dvakrát o 3 body vyhrálo v Pardubicích, stejně se ale vedlo Východu Čechům, kteří pro sebe získali oba brněnské zápasy. Tým, který dnes uspěje, bude jednu výhru od postupu do finále, ve kterém už je Nymburk, který suverénně vyřadil Opavu. Utkání začíná v hale Dašická v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
0: A basketbalisté Olympiakosu vyhráli po 13 letech Evropskou ligu. Řecký tým porazil ve finále v Aténách rekordmana soutěže Real Madrid 92-85. A předposlední utkání v základní skupině mistrovství světa dnes čeká české hokejisty. Od 16:20 se utkají s Norskem.
2: Počasí.
0: Humpolci mají 23 stupňů, v Náměšti nad Oslavou a Novém Rychnově 25. V noci bude jasno a bez větří, na teploměru se neukáže míně než 8 stupňů. Zítřejší den očekáváme slunečné počasí s tropickými teplotami až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na dálnici D1 na 159. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam osobní automobil bez paliva.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po 15. hodině. Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou si pro milovníky české lidové hudby připravilo odpoledne s harmonikářem Janem Vítem. Za pár minut nás tam pozve i náš regionální stopař Adéla Zachová.
2: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Říká se, že není žádoucí drastická dieta. Ale co to je? Kdy nazveme dietu drastickou?
2: To je těžké odpovědět. Já třeba nemám ráda vůbec výraz dieta. To vypadá, že je to jenom na nějakou dobu. A přitom funkční je, když se změní jídelníček dlouhodobě. Pak jsou nějaká doporučení, když se omezují kilojouly, že by to nemělo být drastické. Obecně by to nemělo klesnout pod 5000 kilojoulů. Pak se tělu těžko dodává dostatek potřebných živin. No a vlastně za drastickou se dá nazvat každá dieta, která způsobuje psychickou nepohodu, pocit, že trpím, nemůžu si dopřát svoje oblíbené. A každá taková si říká o to, že selžu. Nejenže nezhubnu, ale způsobím si jojo efekt. Tak to je fakt lepší se do drastických diet nepouštět.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

dívčí do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V Sokolovně v Náměšti nad Oslavou začne v 16 hodin hudební posezení s harmonikářem Janem Vítem. Těšit se můžete na odpoledne plné českých lidových písní. Celou akci už nám teď přiblíží regionální stopař Adela Zachová, která se v Náměšti nachází. Adelo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Tady v Sokolovně začne za zhruba 40 minut již zmíněné hudební posezení s harmonikou. Návštěvníci se můžou těšit hlavně na známé české lidové písničky, které si společně zaspívají. Tato dnes už tradiční akce, která se koná zhruba jednou měsíčně, je velice oblíbená hlavně mezi seniory, ale dorazit může úplně každý, kdo má rád harmoniku a lidovou muziku. Sokolovna je teď navíc nově opravená a vznikl tu nový prostor z 278 místy k sezení. No a na co dalšího se návštěvníci ještě mohou během odpoledne těšit? To už nám řekne pan ředitel městského kulturního střediska Luděk Strašák, kterého mám vedle sebe. No a který také dnes odpoledne bude hrát, protože bohužel pan Jan Vít nám onemocněl. Takže já už teď vítám pana Luďka Strašáka. Krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne, milí posluchači, krásné odpoledne vám. Zdravím vás z Náměště nad Oslavou a všechny zvu na dnešní posezení s harmonikou. Jak bylo řečeno, budou se hrát především lidové písničky, nejenom české, ale i moravské. Ale ten program není jakým způsobem úplně koncipován, protože je to takový lidovkový jukebox, kdy si vlastně posluchači můžou vybrat, kterou písničku si budou chtít zahrát a zaspívat. A je to takové milé společenství, milé setkání s lidmi, kteří to vnímají trošičku jako komunitu, baví je společné zpívání a baví je být spolu.
2: Já už jenom připomenu, že hudební odpoledne začíná v 16 hodin v Sokolovně v Náměšti nad Oslavou.
0: Děkujeme našemu regionálnímu stopaři Adele Zachové za pozvání a naslyšenou.
2: Děkuju, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

0: Dobré pondělní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, krátce po půl čtvrté. Dnes se vydáme v dnešní bejvávalo s Miroslavem Markem do doby těsně před začátkem druhé světové války. Jak to tehdy u nás vypadalo v době uzavření Mnichovské dohody, si teď můžete poslechnout.
1: Bejvávalo.
2: Co se dělo, když ještě válka nebyla? Zápisky z kroniky z roku 1938. Po celé léto povoláváni byli záložníci i civilní obyvatelstvo. Všichni rozhodnutí v případě válečného nebezpečí bránit svou vlast do poslední kapky krve. Dne 24. září byla vyhlášena mobilizace záložního důstojnictva i mužstva do 40 roků věku. Povolaní měli se dostavit k svým vojenským útvarům do 24 hodin po vyhlášení mobilizace. Mnichovskou dohodou Sudety odtrženy od našeho státu a přičleněny k Třetí říši. Naše vláda musela přijmout i ultimátum, jimiž Poláci žádají vyklizení okresu Těšínského, Bohumínského, Frištátského a Jablunkovského. Maďaři žádají etnografickou hranici podle sčítání z roku 1910. V dalších územních úsecích žádají plebiscit. Zatím tedy k válce ještě nedošlo a záložníci po jednom měsíci byli propuštěni, vrátili se domů. Namísto četných politických stran, které vláda druhé republiky rozpustila, byly ustanoveny strany jen dvě, a to Strana národní jednoty a Národní strana práce. Spolky a jiné organizace nepolitické rozpuštěny nebyly, takže v obci zůstává nadále místní družina katolických zemědělců československých a místní skupina katolické omladiny. Přísná nařízení o zatemnění všech osvětlených místností stanovila v každé roční době přesnou hodinu počátku a konce zatemnění. Výbor dbal, aby se nařízení dodržovala, organizoval a kontroloval také poplachové cvičení. A to ještě pořád válka nebyla. No a zítra o tom, jak to bylo, když muži nesměli být u porodu.
1: Bejvávalo.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Čeština mu ve škole nešla, ale dnes má vtipné reklamní slogany a úspěšně fungující firmu. Představíme vám podnikatele roku kraje Vysočina Tomáše Čecha Střebíče. Zajdeme si také na koupaliště, ale skoky do vody v reportáži nečekejte. Přibyslavy se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Taxikář veze slečnu do Davids. Slečna se chce na něco zeptat a zaklepe taxikáři na rameno. Ten se strašně lekne a málem se vybourá, řve: Ježišmarja ženská, tohle už mi nikdy nedělejte. A proč? Já jsem první den v nový práci. No a co? No já jezdil 30 let s pohřebákem.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máte už chuť na něco dobrého?
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Co vařit, když není moc času? Ideální jsou těstoviny, šup do vody a za pár minut jsou hotové. Teď už jen vymyslet, co k nim, a s tím vám poradí naše kolegyně Dáša Kubíková.
2: Dnes si dáme špagety, ať máme víc času na všechno, co se během dne musí vyřídit. Ideální je dát vařit vodu do velkého hrnce. Na 10 deka špaget je potřeba litr vody. Nám bude stačit 3-litrový hrnec. A než se těstoviny uvaří, pustíme se do pikantní omáčky, na kterou budeme potřebovat jeden citron, nejlépe bio, aby neměl chemicky ošetřenou kůru. Tu nastrouháme a šťávu vymačkáme. Dále si nasekáme přibližně 10 deka loupaných mandlí a 10 deka rukoli. Její drobné listy mají výraznou a trochu štiplavou chuť. My je také před vařením lehce nasekáme. Na větší pánvi si rozpustíme máslo s trochou olivového oleje a orestujeme v něm mandle a asi čtvrt lžičky chili koření. Může být méně nebo více, podle toho, kolik snesete. Když mandle zezlátnou, přidáme 2 až 3 nabíračky vody z vařících se těstovin. Obsahují lepek, takže omáčka pak pěkně drží pohromadě. Zatímco voda probublává, vlijeme šťávu z citronu a přidáme nastrouhanou citronovou kůru. Osolíme a opepříme. Hotové špagety slijeme a přidáme do pánve. Pak je zasypeme nasekanou rukolou, promícháme a po minutě vypneme sporák. Každou porci na talíři pak bohatě ozdobíme sýrem parmazánového typu a kdo snese ještě více pálivé, i další troškou chili koření. Je hotovo? Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Každý

soubojů. Když

0: 30. května ožije Horní náměstí v Humpolci festivalem orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Od 1 hodiny odpoledne se představí mladí muzikanti z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Pacova, Želiva i Humpolce. Večer program vyvrcholí koncertem humpoleckého Big Bandu. Vstup je zdarma. V sobotu odpoledne si přijďte poslechnout i ochutnat Vysočinu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Všechna veřejná světla v okřížkách jsou nově šetrnější a úspornější. Jihlavská zoo přišla o několik zeber, část se odstěhovala, jedna zemřela. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. V noci a zítra bude jasné nebe, na některých místech naměříme i tropické hodnoty. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Instalaci biodynamického veřejného osvětlení dokončil na svém území městys Okřížky. Za 4 roky postupně vyměnil všechny staré lampy s intenzivním bílým světlem. Nové osvětlení stálo přes 3 miliony korun a od 10 hodin večer má žlutý tlumený odstín. Pokračuje starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý ze SOSDEM.
2: Jednak je tam úspora energetická a ekonomická, že je ta spotřeba nižší, ale hlavně je to příjemnější pro ty lidi, že myslím si, že pokud mám informace, tak asi jsme jedna z mála obcí v České republice, která už to takhle má kompletně.
1: O 3 zebry Burchilovi přišla jihlavská zoo. 2 odjeli do zoo Chorzów v Polsku, kde budou trvale žít. Jedna z chovných samic zemřela o víkendu při komplikovaném porodu. Nepřežilo ani mládě. Jihlavské zahradě dál zůstávají v chovu 1 samec a 2 samice. Maďarský premiér Péter Maďar bude tento týden v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ve čtvrtek tam plánuje uzavřít dohodu, která by uvolnila v přepočtu přes 250 miliard ze zmrazených eurofondů. Evropská komise vydávání financí Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot Unie. Brusel z toho vinil vládu expremiéra Viktora Orbána. Aby Maďarsko peníze získalo, musí podle serveru Politico urychlit potřebné reformy. Včetně změn v justici.
0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: České hokejisty čeká na světovém šampionátu souboj s Norskem. Národní tým má postup do čtvrtfinále jistý a v utkání bude favoritem. Asistent trenéra Jiří Kalous ale upozorňuje na formu Severanů, kteří na turnaj vzali bod Kanadě a porazili Švédsko.
3: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
1: Zápas Česko-Norsko začne ve Friburgu zhruba za 15:45 a fotbalový sudí Karel Rouček správně nenařídil penaltu pro pražskou Duklu v utkání o záchranu v šancelize proti ostravskému Baníku. Potvrdila to komise rozhodčích fotbalové asociace. Dukla prohrála 0-3 a sestoupila do nižší soutěže.
0: Počasí.
1: Pelhřimově mají 25 stupňů, ve Vatíně 26. V noci bude jasno a bez větří, na teploměru se neukáže míň než 8 stupňů. Zítřejší den očekáváme slunečný,

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
3: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má přece sebou takovej hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
2: Asi ne.
3: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
2: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěch.

0: úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák, nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamila. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílem ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. A Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
1: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
3: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
2: Jo.
3: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaký divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota a já jsem se vrátil z toho divadla a říkám, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkám, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, vždycky, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky. Říká, jo, to je dobrý, tohle. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si týkali hned nějak. Říká, ty víš, co podepisuješ? Říká, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
2: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Burianem naposledy a podle mě ty umíš toho Luďka.
3: No já
2: to
3: úplně nevím.
2: Vidím a slyším.
3: A přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. No pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
2: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu, vyberete ho i vy ještě v dalším povídání, anebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01104 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše

0: nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: První souboj Humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec. Je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. Další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To jasný. Máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: Co no, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle. Teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyšíme. Děkuji. Na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře,
7: děkuju.
2: Dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma koframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
9: Jo. A kam takhle lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. Jo. Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: No jo, 20 let, ale co pak se mu od těch kufrů můžu trhnout, to bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného, já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči, takhle přece můžete kam chcete.
8: Ale no jistě, takhle můžu kamci, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo, no, ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchranou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem? No tak... Šílíte?
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, je, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hrgo, to je holka, víte, zdravá svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na Bali.
2: Na Bali?
10: No, myslím, že to
2: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
10: No já jsem vždycky vozil...
2: Ne, nepotřebuješ, ne?
10: Ne, já tam to potřebuju strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
10: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
10: Amfora letěla na Bali tenkrát.
2: Takže jsi ve smíče, nebo co si...
10: ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda. No to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý. On říkal, No, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? Já jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňár nebo tričko a je to, jo.
2: Počkej, dává ti já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo
10: ne.
2: Plánek třeba
10: v sektoru
2: B1, najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
10: Ne, Patriku, já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
10: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
10: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala. A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
10: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu. Vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude? Kdo to bude? Co tě
3: Teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohle co. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale prostě, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelny a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to náturu. Protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak, jako viděl si první jeviště, vystoupil si po první jeviště a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano, jo. Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba... udělá s pidlou zádech, kde se to erotikou jenom hemží v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak. A za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl... Když jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlichtu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, zakňučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře, další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme ji bod, děkujeme za ní. A kdo další, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: A to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala? Porodila,
6: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem Magr, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou, přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesený náladě domů, tak jako lékaře, že jo, že, protože on ve válce vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Tak jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a byla v Krkonoších a tam málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richard, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Bylo tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. i když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: A... Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty si přežil pedagogy, Pepo?
4: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, Dvořák.
1: Jo, takže ty si propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. No.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavím je proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miroslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořadky, jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
3: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnuto v tuhle chvíli Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit?
6: Ano, ano,
5: začneme
6: musíte,
5: odzadu.
6: Ano.
5: Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to čet, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, že asi.
5: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je s ním?
5: Velký básník, no. No tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví. No?
6: No tak, pane Šimku, no, opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, nesnědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhůtu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
3: No.
1: Jo, jo.
3: Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
3: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježiš Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak nevětoval.
3: No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl
1: tak
3: a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
3: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to je jasný.
1: No tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
3: Já byl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říkal, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom. No.
1: Yeah.
3: tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu zase příště.
3: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nové Město a dopravce potřebují pozemky k modernizaci nádraží. Policie rozšířila stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Čeští hokejisté hrají na světovém šampionátu s Norskem. V noci a zítra bude jasné nebe, na některých místech naměříme i tropické hodnoty. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Výrazně modernizovat autobusové nádraží chce ve spolupráci se žďárským dopravcem Nové Město na Moravě. Stav městského dopravního uzlu je dlouhodobě zanedbaný. Dopravce Zdar chce postavit úplně novou a moderní budovu. Radnice zase opravit nástupiště. Přípravy ale komplikují majetkové vztahy. Některé vlastníky pozemků se nedaří skontaktovat. Vysvětlil starosta nestraník Michal Šmarda.
3: Mezitím děláme menší zásahy tak, aby se ten stav postupně zlepšoval, takže víte, že už je vybudován chodník a přístup od základní umělecké školy. Z druhé strany je teď obnovován chodník jakoby pod galerií.
2: Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíháni ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Obvinění jsou z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Regulace cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v červnu. Rozhodla o tom vláda. Ministerstvo financí cenové stropy benzínu a nafty vydává od začátku dubna. Stanovuje je na základě třídenního průměru velkoobchodních cen. Ty pak zveřejňuje na svých webových stránkách. V červnu bude dál platit i snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců, říká ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Dvojicí opatření pak doplní pokračující monitoring marží, který se zaměřuje mimo jiné na kontrolu promítnutí nižší daně do cen pro zákazníky. Cílem je pohlídat, aby toto snížení s rozpočtovým dopadem asi 1 miliardy korun měsíčně občané skutečně pocítili.
2: Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to dnes jeho telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Na případ upozornil server novinky.cz. Kontrolu vozidla provedli včera středočeští policisté, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
5: Národní protidrogová centrála iniciovala kontrolu vozidla na základě anonymního podnětu, který upozorňoval na možný převoz nelegálních drog. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nyní nemůžeme sdělovat další informace ani upřesnit totožnost posádky vozidla.
6: Mistrovství světa v hokeji 2026.
2: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Friburgu předposlední zápas ve skupině proti Norsku. Úvod utkání se našim reprezentantům příliš nepovedl a už v 7. minutě prohrávali 0-2. Před koncem první třetiny ale snížil Jaroslav Chmelař, který si na turnaj zapsal druhou trefu. Stav utkání je tak před druhou třetinou 1-2 pro Norsko. A tenista Jiří Lehečka skončil na Roland Garros v prvním kole. Se Španělem Karenem Bustou prohrál 0-3 na sety. Úvodní zápas na turnaji dnes čeká ještě Karolínu Muchovou, která nastoupí proti Rusce Zacharovové.
1: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou teď

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina Den v kraji. Do knihovny si nejspíše všichni chodíme hlavně číst a půjčovat knihy. Městská knihovna v Jihlavě si ale připravila sportovní program a to s názvem Běháme s knihovnou. Více informací se dozvíte od našeho regionálního stopaře Adély Zachové už za několik minut.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Obcím rostou náklady na likvidaci bioodpadu. Potvrzují to námi oslovené samosprávy. Například Puklicím na Jihlavsku cenu výrazně zvýšil loni zavedený zákaz pálení. I kvůli němu obec zaplatí za likvidaci větví či listí zhruba 250 000 ročně. Puklice na zvýšení nákladu reagovaly pořízením obecního štěpkovače. K tématu se po 17:30 vrátíme podrobněji v reportáži. Opravy poškozených silnic se na Vysočině podle silničářů protáhnou až do zimy. Mráz a vlhkost na cestách vytvořili více výtluků než v minulých letech a opravy tak zaberou víc času, jak potvrzuje náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec.
2: Obávám se, že opravdu s tím, kolik toho je, tak se s ním budeme vypořádávat celou sezonu.
1: Krátce po 17:30 se ke stavu silnic v regionu vrátíme v rozhovoru s technicko-správním náměstkem krajské správy a údržby silnic Tomášem Mátlem. Na úzkokolejce na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje dnes začíná každodenní pravidelný provoz podle jízdních řádů. Vlaky sice jezdí už od Velikonoc, zatím byly ale spoje omezené jen na víkendy. Soupravy teď budou navíc přepravovat i jízdní kola. Na úzkokolejku vyrazil i náš redaktor Milan Sol.

0: Oldána, se kterým se už po následující písničce spojíme. Žáci dnes mají poslední šanci podat si přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. 129 oborů v kraji už má plnou kapacitu. Současně zhruba 80% deváťáků se na školu dostalo už v prvním kole. Volná místa hlásí střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická v Třebíči, přírodovědné liceum zemědělské akademie v Humpolci i ledecké gymnázium. O tři zebry Burchelovi přišla jihlavská zoo. Dvě odjeli do zoo Chorzów v Polsku, kde budou trvale žít. Jedna z chovných samic zemřela o víkendu při komplikovaném porodu. Nepřežilo ani mládě. Jihlavské zahradě dál zůstávají v chovu jeden samec a dvě samice. Dnešní události v regionu pro vás sleduje Tomáš Kolátor. Dobrý podvečer.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Dobrý podvečer, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina posloucháte Den v kraji. Každodenní pravidelný provoz vlaků dnes zahájila úzkokolejka na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Spoje by měly být především turistické a objednali si je oba kraje. U odjezdu první hraní soupravy byl taky náš reportér Milan Soldán. Milane, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tak já jsem skutečně u té ranní soupravy byl. Musím říct, že nacpáno nebylo, ale ono je to trošičku pochopitelné. Zaprvé lidé na to nejsou zvyklí, že ta úzkokolejka by měla už začít jezdit v ten všední den. Za druhé, ještě úplně nezačala taková ta hlavní turistická sezóna, aby tady to okolí, to Pelhřimovsko a ta Česká Kanada bylo nabité turisty. No a v neposlední řadě prostě bylo to vlastně první ranní. Takže já jsem tam velmi rychle spočítal všechny ty cestující, byly dva. A bavil jsem se ale s vlakvedoucím a ten mi říkal, že o víkendech to zatím vypadalo úplně jinak, protože ona, ta pravidelná doprava už funguje nějakým způsobem od Velikonoc, ale pouze o víkendech. Ty víkendové spoje jsou prý tak nacpané, že se musí pravidelně posilovat a lidé už si zvykli, že s nimi nejezdí prostě jenom řeknu na výlet, ale někteří to využívají třeba na nějakou víkendovou cestu za prací, anebo třeba prý hodně lidé jezdí do hospody, do Kamenice nad Lipou, do pivovaru.
0: Dá se už teď říct, jestli vlaky budou jezdit každý den na pořád, nebo je to zkrátka jenom sezónní záležitost?
1: Přesně tak, vystihl z toho, je to pouze sezónní záležitost. Ty vlaky budou vždycky jezdit někdy od Velikonoc do listopadu. Je to také podle toho, co má společnost Gepard Express, která tu úzkokolejku provozuje, domluveno s oběma kraji, protože právě kraje jsou objednatelé těch víkendových spojů, nebo pardon, těch turistických spojů. Ale ono neznamená to, že v zimě se jezdit vůbec nebude, tam samozřejmě budou nějaké speciální jízdy, ta mikulášská, nějaké víkendové páry. Já jenom ještě možná připomenu, a to tady nezaznělo, že ty denodenní vlaky, které teďka budou jezdit přes tu turistickou sezonu a vlastně trošku i přes ní až opravdu do podzimu, tak budou na obě strany, tedy jak na Obrataň, tak i na Novou Bystřici jezdit třikrát denně.
0: Na Jindřichohradeckou úzkokolejku jsme se vypravili s naším reportérem Milanem Soldánem. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a teď taky Den v kraji. Běháme s knihovnou, tak zní sportovní aktivita, kterou Městská knihovna Jihlava pořádá už několik let. Běžci budou také po cestě hledat indicie, aby mohli správně doplnit knižní tajenku. Adela Zachová, náš regionální stopař, nám popíše, co se teď na akci děje. Adelo, vítám tě v našem vysílání.
1: Regionální
2: Dobrý podvečer. Účastníci se v 17 hodin sešli v přednáškovém sále Městské knihovny a všichni se společně rozcvičili a protáhli ještě sparťáky z klubu Rozběháme Česko. A ve čtvrté na šest potom odstartoval samotný závod. Dorazilo přes 25 návštěvníků a trasa je teda naplánovaná tak, aby si běžci proběhli takový okruh městem a také přírodou. Celá trasa potom měří zhruba 3 kilometry a po cestě budou účastníci hledat i skryté indicie, aby na konci mohli rozluštit tajenku.
0: Kudy ta běžecká trasa povede?
2: Závodníci vyběhli z knihovny směrem do centra města a lesoparku Hajlos, kde je schovaná tajenka. A pokud někdo ještě nenavštívil Horáckou arénu, tak v rámci běhu se tam podívá, protože část indicií je ukrytá přímo na jejím ovále na střeše. A tenhle běh bez problémů zvládnou dospělí i děti, není to žádný závod na čas, takže tempo je takové pohodové, zkrátka, aby si všichni účastníci stihli i popovídat, potkat se a zároveň tedy udělat i něco pro svoje zdraví.
0: No ještě nám řekni, co čeká na běžce v cíli.
2: Kolem 6. hodiny večer se účastníci opět sejdou zpátky v cíli, který je zase v knihovně. Tam na ně čeká drobné občerstvení a hlavně společně rozšifrují, co v sobě vlastně ukrývá ta tajenka, což bude většinou, nebo bývá to nějaký citát.
0: Na běh s Jihlavskou knihovnou nás vzal náš regionální stopař Adela Zachová. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký večer.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme už skoro půl šesté a posloucháte taky dnešní vydání Dne v kraji. Na letošní sezónu plánují krajští silničáři velké množství oprav, rekonstrukcí a taky staveb. Řidiči budou muset počítat s uzavírkami a omezeními. Podrobnosti v dnešním dobrém ránu probíral Robin Šalamon s technicko-správním náměstkem krajské správy a údržby silnic Tomášem Mátlem.
1: Prozraďte, kolik toho máte naplánováno na letošní léto, kde byste třeba i vypíchl nějaké nejzásadnější investice?
2: Tak my máme na léto připravováno poměrně hodně akcí, celkem těch akcí letos bude kolem 150, ale zase je potřeba říct, že řada z nich už je dokončená. Pracujeme úplně od začátku sezóny, už některé stavby jsme začínali v březnu. Já jsem si tady jenom připravil pár takových těch větších staveb, který řidiče možná nejvíc pocítí na těch hlavních tazích. Na Havlíčkobrodsku se můžou těšit na uzavírku mezi Libicí a Malčí, kde vlastně budeme pokračovat dál. Pořád realizujeme stavu mezi Štoky a Smilovem, kde vlastně budeme končit někdy v půlce července, takže zasáhne do prázdnin. 1. června vlastně příští týden bude začínat uzavírka v Heřmanicích, nedaleko Golčova Jeníkova, kde vlastně budeme až do konce stavební sezóny rekonstruovat průtah. Tady v Jihlavě řidiči asi hodně pocítí opravu vlastně průtahu Jihlavy před předáním městu, protože jak se dokončil jeho východní obchvat, tak vlastně budou některé silnice se předávat Jihlavě, takže budeme opravovat ulici Žižkovou, budeme opravovat ulici Brněnskou, až vlastně k okružní křižovatce u Helenína, budeme opravovat ulici Znojemskou, tu ale až vlastně v říjnu. Delší bude se opravovat celý průtah ulice Hradecké 9. května a Dačické. Budeme dělat akci Polná Nížkov, na kterou se už možná letkdo těší, protože ta silnice tam už opravdu není v dobrém stavu a dlouho nám trvala příprava. Budeme na Peřimovsku pokračovat mezi Rynárcem a Houserovkou. Na Třebícku budeme hodně dělat kolem průmyslové zóny v Přibyslavicích, takže se opraví silnice z Třebíše do Přibyslavic i z Okříšek do Přibyslavic, ale bude se to opravovat tak, abyste uzavírky nepotkali. Z peněz se sudí okolo Dukovan budeme opravovat úsek z Dalešic do Rouchovan. Ve Žďáře nebo na Žďářsku bude se opravovat ulice Jihlavská, kde vlastně už teď vlastně pracují vlastně od loňského roku na obchvatu té okružky a budeme dokončovat ten úsek vlastně celý mezi okružkami Pokojobřezí, Velká Bíteš, Ludvíkov, ve Žďáře letos dokončíme ulici Vysockou, těch akcí opravdu hodně.
1: No a kolik peněz letos máte na opravy?
2: Těch peněz máme podobně jako v loňském roce, celkově ta částka na ty opravy silnic a mostů je zhruba necelých 1,4 miliardy korun.
1: A budete toho tady dělat více než v jiných letech, nebo je to obdobné?
2: Je to, dá se říct, obdobné jako v loňském a předloňském roce.
1: To říká technicko-správní náměstek krajské správy o údržbě silnic pan Tomáš Mátl. Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Den v kraji.
0: Každý druhý den je v provozu a stejně nestačí. Puklice na Jihlavsku koupili po zavedení zákazu pálení větví obecní štěpkovač, který si tamní lidé půjčují. Obec tak chce snížit náklady na likvidaci bioodpadu. Podrobnosti nabídneme už za chvíli v reportáži tady u nás na Českém rozhlase Vysočina.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Kam s ním? Obce v Česku řeší stoupající náklady na likvidaci bioodpadu. Růst jim začaly poté, co loni vstoupil v platnost zákaz pálení zbytků ze zahrad. Například v Puklicích na Jihlavsku kvůli tomu jen za likvidaci bioodpadu nově zaplatí stejnou částku, jako až dosud vybrali od lidí za poplatky za odpad.
1: By se si nedalo jí topit.
2: Známej tady s tím topí normálně.
1: Jakože se seštěpkuje.
2: Seštěpkuje, nechá si to na vleku, pak to třeba proháže jednou za 14 dní, aby se mu to nezapařilo.
3: Petr Trnka z Puklic se přehrabuje v zásobníku obecního štěpkovače, ve kterém jsou rozdrcené větve. Puklice stroj pořídili letos a je místním k dispozici, aby mohli zlikvidovat část svého bioodpadu. Podle zaměstnance obce Pavla Novotného si na něj lidé rychle zvykli a půjčují si ho.
4: Ale jo, čelku jo.
1: A vy jste dřív třeba jako pálil nebo nepálil?
4: Pálili jsme taky, no.
1: Před tím, než přišel ten zákaz.
4: No, určitě.
3: Kdo nechce drtit větve sám, vozí je na hromadu kousek od fotbalového hřiště. Momentálně je vysoká asi 2 metry a několik metrů dlouhá. Bezpartijní starostka Kateřina Pauzarová ale ví, že časem zmizí.
5: Jsme se domluvili s místním občanem, který vlastní velkou štěpkovačku, jestli by byl tak laskav a ty větve, které se zde na shromáždí, nám se štěpkoval. S tím, že je to za odvoz, že on si tu štěpku zase odveze, protože ji využívá na topení.
3: Dohoda platí od letošního jara, protože obec po zákazu pálení větví začala víc doplácet za likvidaci bioodpadu.
5: Vlastně kam ho mají ty lidi dát? Ten bioodpad nám vlastně za posledních pár let vzrostl z nulových nákladů, nám šel na 250 tisíc.
3: Na poplatcích za likvidaci odpadů přitom obec vybere od lidí 240 tisíc korun ročně. František Jirků, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme krátce po 3/4 na 6 a vy posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina.
1: Počasí.
0: I když je jaro, tak teploty jsou dnes letní a jestli v tom budeme dál pokračovat, to nám řekne meteorolog Petr Minstr. Já vám přeju dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Začneme přehledem počasí, které nás čeká v noci na zítřek a taky jak chladné bude zítřejší ráno.
2: Tak obloha už je jasná, zůstane během celé noci, teploty budou klesat z těch 28, které ještě můžeme měřit teď, až po 13 až 10 stupňů v ranních hodinách, v některých údolích může být ještě o něco chladněji, kolem 8 stupňů, protože bude vítr pouze slabý nebo bez větří. No a zítra nás čeká modrá obloha, převážně jasno, 27 až 30 stupňů v maximech a vítr zpočátku slabý, během dne potom mírný severní směru do 20 km za hodinu. Tedy velice podobný den, jenom o něco teplejší.
0: Tak budeme se těšit, kdo má rád léto, a my vám děkujeme za předpověď počasí. Mějte se a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde právě teď taky končí dnešní vydání Dne v kraji, ale těšit se můžete už na zítřejší naše vysílání, protože se podíváme do Příložen u Jaroměřic nad Rokytnou, kde se bývalý azylový dům mění na zařízení pro děti, které potřebují okamžitou pomoc. No a v dobrém ránu budete mít navíc šance získat i lístky na Bernard Fest do Humpolce. Úderem 18. hodiny pro vás máme další aktuální zprávy a po nich vás čekají dechovky pro Vysočinu dnes s Tomášem Vodrážkou.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Máme 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dělníci finišují rekonstrukci bývalé obchodní akademie v Havlíčkově Brodě. Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. Čeští hokejisté hrají s Norskem předposlední zápas v základní skupině mistrovství světa. V noci a zítra bude jasné nebe, na některých místech naměříme i tropické hodnoty. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Rekonstrukce bývalé obchodní akademie v Havlíčkově Brodě se chýlí ke konci. Do nového domu Panny Marie se následně nastěhuje oblastní charita a její služby. Kolaudace je v plánu na druhou polovinu června, a to i přesto, že byla budova v horším stavu, než se čekalo. Pokračuje zástupce zhotovitele Dušan Lošonský.
3: Nejzásadnější bylo to, že tím, že v objektu bylo dost vlhkosti, částečně byly porušeny stropní konstrukce, tak část stropů se musela vlastně měnit, což bylo, když řeknu z technologického pohledu, nejnáročnější.
2: Charita začne v budově působit od září. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Platit by nově nemuseli seniori nad 75 let, lidi se zdravotním postižením a nezaopatřené děti. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z hnutí ANO, ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
4: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadu v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Moskva vyzvala zahraniční diplomaty, aby opustili Kyjev. Zároveň pohrozila dalšími vzdušnými údery na ukrajinskou metropoli. Má jít o odvetu za ukrajinský útok na internát ve Starobylsku na okupovaném východě Ukrajiny. Podle ukrajinské rozvědky se v budově nacházelo ruské dronové centrum.
5: Ruské ministerstvo zahraničí ohlásilo údery na velitelská stanoviště, vojensko-průmyslové podniky a místa rozhodování v Kyjevě. Šéf ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím Andriy Kovalenko, citovaný listem RBK Ukrajina, to označil za další hrozbu teroru vůči civilnímu obyvatelstvu. Tímto terorem chce Putin podle Kovalenka zamaskovat svoji neschopnost zajistit bezpečnost na ruském území, které stále častěji zasahují ukrajinské drony. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
2: Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa po dvou třetinách s Norskem 1-2. Za národní tým skóroval Jaroslav Chmelař. Před malou chvílí začala třetí třetina. Tenista Jiří Lehečka skončil na Roland Garros v prvním kole. Kareňovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Český reprezentant udělal skoro 50 nevynucených chyb. Při hodnocení svého výkonu byl Lehečka kritický.
6: Tak popsal bych ho negativně, dneska se mi nedařilo vůbec nic, opravdu už od rána jsem se vůbec necítil ve svý kůži a tak to vypadalo i na kurtě, takže co nejrychleji to hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezóny, protože doopravdy ten zápas neměl vlastně nic z toho, co jsem se i snažil nějak v tréninkách si zkoušet. Ano, vím, že Antuka není můj povrch úplně, ale neměl bys to stávat.
2: V Paříži se dnes v úvodním kole představí ještě Karolína Muchová v duelu s Ruskou Zacharovou.
1: Počasí.
2: V Jihlavě mají 26 stupňů, v Černovicích nebo Bystřici nad Pernštejnem 25. V noci bude jasno a bez větří, na teploměru se neukáže míň než 8 stupňů. Zítřejší den očekáváme slunečné počasí s tropickými teplotami až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

0: zhraje oblíbené dechovky pro Vysočinu. Na Prahu těch dnešních pondělních vás zdraví muzikant Tomáš Vodrážka. Hezkou zábavu.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Úvodní písnička Pondělních dechovek pro Vysočinu je za námi. Telefonní linka 22 155 49 99 je nachystaná pro živý vstup do vysílání. SMSky ty posílejte na číslo 90 011 04 nebo máte také k dispozici formulář, který je na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. Paní Helenka se dovolala jako první, vítám vás ve vysílání, dobrý podvečer.
1: Já vás zdravím, Tomáši, všechny posluchače, chtěla bych nechat zahrát Hance Mixový do Kojčina včerejšímu svátku, hodně zdravíčka, štěstíčka, ať se jí daří a hlavně ať všechno zvládne. Je toho teď strašně na ní moc, tak doufám, že to zvládne. A Tomáši, tu písničku jsme se domluvili i pro vás.
0: Dobře, písničku Včera jsem byl u muziky máme pro vás nachystanou i pro vaši kamarádku, tak si hezky společně s námi užijte a žádné trápení, jen veselou písničku. Hezký večer, Helenko, naslyšenou.

0: Včera jsem byl u muziky, tuhle tu písničku já si teď můžu zpívat skoro denně. Každý den mě čeká nějaká ta pěkná muzika. Paní Jana Skoječina, je tu, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku, vám a všem posluchačům. A já bych dodatečně chtěla poslat písničku jako velkou gratulaci do Vyskytné paní Janě Přibylové, které přeji hodně štěstí a hlavně pevné zdraví. Děkuju za přání a zdravím jejího manžela Jardu. Děkuju za písničkové přání Slávce do Třebíče, Mirkovi a Věrce do Batelova, Majce a Standovi do Skály, panu Mílovi do Vilémovic, Jirkovi do Vtislavic, Honzovi do Brna a vám všem, který jste mi přáli. A já bych dodatečně všem Janičkám a Janám, které teď poslouchají, chtěla popřát, abyste byli šťastné, spokojené a hlavně zdravé. Zdraví vás, Jana Skoječina.
0: Jani, i vám všechno nejlepší, hodně zdraví. Děkuji. K tomu vašemu včerejšímu svátku a písničku rádi posíláme. Je tady písnička. Děkuji, pro Jany. Naslyšenou a hezký večer.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Všem Janičkám jsme zahráli ke včerejšímu svátku a teď už je tady pan Luboš ze Sedlejova, vybere další písničku. Luboši, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši, děkuji pěkně. Já mám trošku takový hlas divný, protože jsem minulý týden byl takový docela chcíplej, ale zdravím všechny posluchače a vás do rádia. A při takovýhle pěkným počasí, když dneska je, tak si dáme zahrát telejskou rekovku, sedlejovskou volku a pošlu jí Strejdovi, Kmotříkovi do Urbanova, Františku Zažímalovi, aby se zlepšil, protože byl nějaký nemocnej taky, nebo je, tak aby se zlepšil, a pošlu jí taky autorům, tuhle toho, panu Václavu Maňacovi a Jardovi Hájkovi do Kaliště a Honzovi do Brna, to pošlu taky, a kamarádům, který mi dávají hrát, jmenovitě Milan a Laďka Pařilovi z Nevcehle. Vám to pošlu, Tomáši, taky, a paní Lidii a Jožovi. A v neposlední řadě si to pošlu sám sobě, jelikož a protože ve čtvrtek mám narozeniny, tak si nechám zahrát taky sám sobě. A bude to úplně vynikající. Díky moc, Tomáši. A příště, a všem dobrým lidem ještě, to jsem zapomněl, to musím taky ještě. A díky moc a těšilo mě a budu se těšit zase příště naslyšenou.
0: Tak Luboši, kdybychom se neslyšeli společně, tak všechno nejlepší i vám, hlavně pevné zdraví a veselou mysl. Sedlejovská polka hraje. To je pěkný, to jste mladý kluk.
1: Ještě jsem furt mladý kluk.
0: Tak, přesně.
1: Já
0: tak.
1: Mám mysl tak na 20, víte, ale ono to tělo už tak jako odmítá někdy taky, no ale tak musíme ho pomaly zkoušet.
0: Dobře, tak jo, písničku máme nachystanou. Hezký večer, díky.
1: Dobře, dejte vám taky, díky moc.

0: po Sedlejovské Polce je tady další písnička společně s Hasiči Skališť. Hasiči Skališť jsou tu, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zítra oslaví své krásné narozeniny velitel našeho sboru pan Vojtěch Šindelář Skališť pod Javořicí. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme polku Golčovanky Důchodová idylka a velice děkujeme.
0: Písnička je nachystaná. Hezký večer a děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Naschánou.
0: A já přidám hned další přáníčko, další zkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Janičku Ješkovou z Heraltic, která včera slavila svátek. Všechno nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost, boží požehnání a ochranu panenky Marie přejí maminka, manžel s rodinou, Veselovi, Málkovi a Vencovští. Písničku máme nachystanou.

0: Tak to bola písnička od Golčovanky a teď už je tady další. Posluchačka pani Vierka, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady je Věra Zvoková a já bych prosila zahrát písničku Bílou orchidej pro svoji sestru k dnešním narozeninám. Dorovního u Zajíčkova, Jaroslavě Pačískový. A přeju jí všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví, štěstí, spokojenost a dlouhá léta. A tuhle písničku posílám také vám do redakce a ještě ji pošlu paní Marie Tyráčkovi do Pelhřimova. Já vám moc krát děkuju za zahrání a někdy zase brzy nashledanou.
0: Věro, těším se na to, mějte se krásně, písničku taky máme nachystanou. Hezký večer.
1: Hezký večer, děkuju.
0: No a já přidám další přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro spolužačku Janičku Samkovou z Jihlavy k jejímu včerejšímu svátku. Všechno nejlepší, dobré, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky a pohody přejí spolužáci z 9. A Sokříšek. Děkuji za zahrání. Bílá orchidej a

Po bílé orchideji od Valašky jsou tu pozvánky na následující, myslím, že velmi pestré dechovkové víkendy. 30.5. můžete zajet na Božejáky do Pelřimova do městských sadů, budou tam hrát od 13 hodin. 30.5. ještě v sobotu Proseč u Habru, krásná zahradní slavnost v hospodě u Filů, hraje Vysočinka od 15 hodin. 31. vás zvu do Vysokých studnic, od 15 hodin tam mají svůj koncert Galáni a ještě 31. v Počátkách můžete zajet na Lipkovanku od 15 hodin. Potom tu mám pozvánku na Jihlavské náměstí, konečně nám to začíná, už tady budou zase tradiční čtvrteční dechovky. 4.6. na vás čeká úvodní koncert Dechovek na náměstí, hraje Sklenařinka od 16 hodin. 7.6. Okrouhlička a také Sklenařinka, tentokrát s Danielou Magálovou od 15 hodin. A 7.6. vás zvu také na pěknou akci dechovkovou do Nové Vsi u Batelova, tam bude od 14 hodin hrát a zpívat Vysočinka. Teď už je tady další přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Sokolíci pro Vráťu Donáta z Trhového Štěpánova k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody ti přeje a dál už to není dopsané, ale někdo mu každopádně přeje. I my tady z redakce. Hraje Budvarka.

Další písnička se chystá. Krásný sluneční podvečer, vážená redakce. Prosíme vás tímto o dodatečné zahrání písničky od Vladimíra Fuky s názvem Sklářská polka pro našeho kamaráda a dlouholetého pracovníka skláren Janštejn, pana Viktora Dolníka z Rohozné, který včera oslavil své životní jubileum, a to 80 let. Viktore, do dalších let všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví ti přejí všichni tvoji kamarádi, sportovci z Rohozné, se kterýma se stále ještě scházíš na pivíčku. To jsou teda sportovci v Rohozné, když popíjejí pivíčko. Děkujeme za zahrání, podepsaný je Josef Sova, já si z toho dělám humor. V archivu Českého rozhlasu je spoustu krásných dechovkových písniček a i Sklářská polka je v tom archivu jedna z těch starších nahrávek. Je tu Kamenická dechovka.

0: Paní Zdeňka je připravená, aby vybrala další písničku. Dobrý podvečer, Zdeni.
1: Dobrý podvečer, já jen pro dobrou náladu a pro hezký den bych chtěla poslechnout všem tuhle tu písničku.
0: Dobře, vybral jsem písničku od Moravanky, doufám, že to bude ta správná červená růžička. No to uvidíme, nevadí. Uvidíme, která to je. Zdeni, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, nasledanou.
0: No a já přidám další SMS-kové přání. Prosím zahrát k narozeninám pro vnuka Michala Pila všechno nejlepší Piláta. On tam je mezera pro pana Michala Piláta. Všechno nejlepší přeje babička s rodinou. Nějakou pěknou písničku. Ta od Moravanky bude určitě správná.

0: To byla krásná nahrávka od Moravanky, to jsme si pošmákli. Je tady paní Maruška z Pelřimova. Maruško, vítejte ve vysílání, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám a všem posluchačům a prosila bych zahrát písničku, na který jsme se domluvili, pro Merču, jejího přítele, pro Věru Linhartovu Dovokova, Lidušku do Kališ, Marii Klokočkovou a Marii Dederovou do domova důchodců Prosečí Obořišti, Káju Štěpánovou do Humpolce, Mělek a Věra do Batelova a Pepovi Zelenýmu a děkuji všem, že mi nechávají taky zahrát a taky pro vás, pane Tomáši, jen tak pro radost a děkuji, že jste mě vzal do vysílání. Děkuji vám mnohokrát.
0: Udělal jsem to rád, písničku posíláme, naslyšenou.
1: Ano, děkuji.

Včera jsem s hudebním dorostem prožil krásné odpoledne v Kališti Humpolce, kde byl festival dechových mládežnických hudeb a také tam účinkovaly Mažoretky z Kotěboře. Bylo to moc pěkné odpoledne a parádní. Všichni muzikanti, ti mladí, hráli výborně. A kdo má rád právě žákovské dechové orchestry, tak vás ještě pozvu na 30.5. tuto sobotu od 14 hodin, tuším, že to je v Humpolci na náměstí, je takový nový projekt, hrajou orchestry z Pelhřimovského okresu, takže je to Pelhřimovská dechovka, hraje tam Humpolecká, Kamenická, Pacovská, prostě všechny z okresu a k tomu jsou to takové jako mini pivní slavnosti, tak vás do Humpolce zveme na náměstí, vstupné je zdarma, tak určitě kdo má tohle tu muziku rád, tak přijeďte. Teď je tady ještě další zkaz. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Na louce sedlách seče pro Vlastimila Frdu, mladšího z Číhalína, k jeho včerejším 49. narozeninám. Vlastíku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, radost z dětí a hojnost božího požehnání. To ti přeji Luboš, Petra a Denda z Bochovic, Ondra a Míša z Otína a Pažourkovi z Rudíkova. Hezký večer vám všem přeje Lubomír.

písničku Na louce sedlách seče zahráli muzikanti z jižních Čech. Mám tu poslední dvě SMSky, poslední dva vzkazy. Prosím, zahrajte Růžence bandové do Bítovčic, zavolej si přátel pár. Děkuji vám, Jarka. Tuhle tu písničku dáme úplně na závěr dnešních Dechovek pro Vysočinu a před ní dáme tuto SMSku. Prosím, pěkně zahrajte mé sestřence Janičce k řece do Světlé nad Sázavou písničku Veselou od Karla Hály. Děkuje Vašek. Karel Hála nenaspíval, nebo naspíval spoustu krásných písní, i některé dechovkové, a zpíval to úplně suprově, tak si poslechneme Hospůdka v Podskalí. Z dnešních Dechovek pro Vysočinu je to všechno. Mějte se moc hezky, užívejte krásné počasí. Loučí se muzikant Tomáš Vodráška.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nové Město a dopravce potřebují pozemky k modernizaci nádraží. Ministr školství zastavil testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Čeští hokejisté na světovém šampionátu prohráli s Norskem 1-4. V noci a zítra bude jasné nebe, na některých místech naměříme i tropické hodnoty. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Výrazně modernizovat autobusové nádraží chce ve spolupráci se žďárským dopravcem Nové Město na Moravě. Stav městského dopravního uzlu je dlouhodobě zanedbaný. Dopravce Zdar chce postavit úplně novou a moderní budovu. Radnice zase opravit nástupiště. Přípravy ale komplikují majetkové vztahy. Některé vlastníky pozemků se nedaří skontaktovat. Vysvětlil starosta nestraník Michal Šmarda.
2: Mezitím děláme menší zásahy tak, aby se ten stav postupně zlepšoval, takže víte, že už je vybudován chodník a přístup od základní umělecké školy. Z druhé strany je teď obnovován chodník jakoby pod galerií.
0: Žáci 5. a 9. tříd nebudou ode dneška muset dál vyplňovat testy, které plošně zajišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování kvůli mimo jiné technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle Plagy nebyly dobře komunikované, zdůrazňuje ale, že byly anonymní.
3: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče, tuto informaci neměli dopředu.
0: Dosud se sbírané odpovědi z testů se zítra mají podle Plagy smazat. Americký prezident Donald Trump chce, aby se vybrané asijské země připojily k takzvaným abrahamovským dohodám. Díky nim některé muslimské státy normalizovaly v roce 2020 své vztahy s Izraelem. Kromě Saudské Arábie, Kataru, Pákistánu, Turecka, Egypta a Jordánska by se podle Trumpa k paktu mohl připojit i Irán. Šéf Bílého domu na své sociální síti dodal, že jednání s Teheránem o konci americko-íránské války postupuje dobře.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté prohráli svůj předposlední zápas v základní skupině s Norskem 1-4. Za národní tým skóroval Jaroslav Chmelař. Zítra večer Čechy čeká poslední utkání před play-off. V něm vyzvou Kanadu a pokud získají body, můžou skončit ve skupině druzí. Norové ovšem musí v zápase s Dánskem ztratit.
1: Počasí.
0: Třebíč je teď 27 stupňů, v Počátkách nebo Vatíně 25. V noci bude jasno a bez větří. Na teploměru se ukáže míň než 8 stupňů. Zítřejší den očekáváme slunečné počasí s tropickými teplotami až 30 stupňů Celsia. Meteorologové také dál varují před nebezpečím požáru. Lidi by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na zhruba 124. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný kamion. Projíždějte úsekem s opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: My novináři často někde použijeme nějaký termín a ono se to chytne a začnou to používat všichni. Napadlo mě třeba, pane premiére, mohu se vás ještě doptat? Slovo doptat na tiskových konferencích je velmi časté. A taky jsem si všiml, a nejen já, ale i jeden z posluchačů, že se stále víc používá slovní spojení odznovu a ptá se, jestli je to správně jazykově.
2: Zatím ne, zatím tedy tohle slovo nebylo zařazeno oficiálně do té spisovné slovní zásoby, ale zrovna tohle slovo znovu, když vezmeme jenom znovu nebo znova, tak tam se to řešilo furt. Pořád, stále. Ono vzniklo tak zvláštně, tohle příslovce. Vzniklo z předložky z a druhého pádu jmenného tvaru přídavného jména nový. A těch možností, jak to vlastně vytvořit, tam bylo víc, takže nám vzniklo znovu, znova, znov, anebo taky znovy. A to se všechno používalo. A dohnalo to právě lingvisty už někdy před 100 lety k tomu, aby se trošku zamýšleli, co tedy je spisovné, co vyřadíme z toho spisovného, ať si to říká nějaký dlaždič na ulici někde a tak dál. Dneska tedy se považují za spisovné všechny ty, které jsem řekla.
1: Znova, znovu, znov.
2: Ano,
1: a co
2: ano.
1: To od znovu, to jste tedy řekla, že ne?
2: To tam zatím není. To tam zatím není, ale třeba slovenština má od znova jako normální spisovné slovo. A já myslím, že pokud se to bude hodně používat, tak se to prostě přiřadí a dostane to příznak. Všechno to bude spisovné a bude tam slohový příznak. Znova bude neutrální, znovu bude trochu knižní, znov bude básnické, zastaralé a od znovu bude hovorové.
1: No tak jestli to mají Slováci už spisovné, tak my musíme brzo taky však jako to kočíkovat, kočárkovat.
2: Přesně.
1: To bychom si taky přáli už, abychom mohli používat, ne?
2: No jasně, jasně. Budeme se navzájem inspirovat nebo soutěžit, jak si kdo přeje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: lásky nás tří.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, čo byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Čo bolo to rozhodujúce?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zas nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný. A myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci. A to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v uvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+KK taky perspektivnější.
2: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
5: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
2: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy, brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na prvním kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto, blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Do světa showbiznesu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendik je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
6: Děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
6: Je

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní
1: ještě jednou. Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už jen vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí,
0: přáním,
1: první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslouví vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc. Ale
1: fakt?
0: Jakožu,
1: a to je,
0: Alex je,
1: to je můj
0: žena.
1: Sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to jste
0: vám,
1: první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu no. Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: už se na tom vyšívá?
1: No, ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom
0: Hlavně
1: mluvím,
0: vy.
1: Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, který

0: se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
1: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: a Bailando. Ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak. My jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to byla té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí a je schod se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, já jsem mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, on malá, celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Mně se dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tedy na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho a i chování a všechno a hlavně já jsem přijel to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok a teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy a vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď, i když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem. On se chtěl vždycky vrátit domů do Čech. Tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil. A plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili, a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo. Plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity. A já jsem to vlastně pro, ne, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech 4. místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar. Kam vás přihlásil tatínek? Vy jste o tom nevěděl. A vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to zlomilo... jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na 4. místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil.
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, odkdy to měl takto vymyšlený, odkdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to 4. místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš 4., ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš 4. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, 4. místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byly ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no. Takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala. A potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už budou tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemohou, nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a... A tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. A říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No,
0: Jan,
1: to jo, to
0: Jan rozhodně. Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činnosti, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal, tak ok, hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karlín, Notu, Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum. A teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš, že říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco z 50% jako jistotou, chci mít těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to
1: neřekla název té písničky. Tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval. A
0: víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková
1: já
0: osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme, a jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem ticho.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu. Já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále. A to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to místo?
1: Jo, no právě že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů, a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme, a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím s testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitele ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
3: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
2: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
2: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
2: Lanovka na Petříně nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

Spartaku vůbec nic. Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Greschel a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O dva roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nashvillské autorské dvorany slávy Mike Newberryho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

sugestivní na to můžeš vzít jet, další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryovek, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese, Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Carlose jako Nejsem žádný mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazelwood.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Andon Williams a jeho hitprádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, jejíž originál prosycený rasovými problémy Ameriky vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší. Rusasky a hlavně na mantinelích, solových soubojích, jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí. Ale přestává být pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější.

0: To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením. Žluté plerézy. Přijďte dnes do Uránie. Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy. Módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy Dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. Proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí, hada. A zničit, zdrtit morálně. Řeřavé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal jí z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. Desítku dostanete, dohoníme-li je. Drožkář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
1: Nemluvte a jeďte.
0: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když výjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paříž, Uránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se 3 výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do 3 dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem. Usedl na židli, ne tvrdě a ze široka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o 3 údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betjencová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trudná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštět ti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil před ní hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, byste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A shrnuv pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se, a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísála. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen, nějak si se zakuckala?

sun.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal? Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci Klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

0: Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota. Ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní. Zlomem mu raději 3. Jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, sklíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budem chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem vskutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. Vskutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo oni, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra. Již autobus se natřásal ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím zpozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova 11 nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy. A kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mývají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mývají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
1: Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako styčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned klunýř zalepil, napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia. 731 800 900 je telefon. Nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k té mostu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje, to složitý a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. Já říkám, prosím tě, nerad mě, u té práce potřebuji přemýšlet. On je to takový dost nepříjemný. A jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo? Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je, anebo kdybyste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhý muž moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem u mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no, je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba nedokáže poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale už se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám

0: matku, že to moc prýma holka, mám mu moc rád, protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodně, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já jí pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš myč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mně, já jí, a spokojenost na obou stranách. No.
1: No, říci se o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým. Člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte Ruční linku a jo. Můžeme si poslechnout Karla Gotta.
0: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové a toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatický, takové malé vždycky zavolá v Prahy.
1: Dobře, teď myslím, že ne,
0: Davida. Tak všechny pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala, takže slušnost je poděkovat, moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes si v Noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek, už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc, nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnost a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala v koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já teda takhle. Já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel by takhle pomáhá, ale někdy by to přijde, že má na mě stek, že mě bude. Že mě jako pomáhá.
0: Občas by to musí pomoci. Vyčte,
1: jo, a zase ti pečovatel, když si zavolám, aby, tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytknou, že máme svínky na kuchyňské lince, no takhle, já nemůžu třeba najít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k tomu, k té lince a najít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě doma bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: Já bych řekla, že bych řekla přijmout, je to těžší. Jo. Mm-hmm. Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila, každý den ráno se vstávala, 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako by neprojevila jako
0: přízeň
1: za to, že jsem jí takhle pomáhala. Jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost? Nebo?
1: Ano, brala. No. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala. Jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhá, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala stek, že by zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala, že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
1: Měla úraz, jo, já jsem jako příštilo o zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léčebně v České Kamenici, 3 měsíce jsem jenom léčila, pak jsem byla 3 měsíce v Rýci, tam mě učili chodit, jo. No, prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kice dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím, no.
0: Tak jste si to potom nosila v sobě, no. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezažila.
0: Říká
1: jsem
0: prostě se to.
1: Zažila to, že jako nevěsta to byla jako samozřejmost, jo. Že jsem jen tři děti 2 nebo 3 roky, teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba jo, a vařila jsem jim, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala navařinu a to, ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tímhle říkala syna, je ono tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili sobota, neděle a přivezli nám to, jo. No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono, ta dnešní doba je taková, že tady vlastně těm mezilidským vztahům někdy trošku nenahrává. Ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám,
1: no,
0: že
1: spolu,
0: vás budou častěji chodit
1: jako
0: navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom, že mi jako oblíká, svíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
1: Ještě jednou zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někde pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince. Krásný

0: Nevítaná pomoc, téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někde stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty, jo. Mm-hmm. Rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíky. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku, jsem mu pomáhal tady z místa jiliště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, už 60 roků, už není. No, já jsem měl s ní slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme si rekrovat, až to vybuduje. No. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a já jsem ujednený s ním, že budu mi od té chaty klíč. A představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče, odhadli, jestli bych jim jiná ani nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolá. A tak se říká za robotu na životu.
0: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím. To je silný příběh. Člověk do něčeho vloží roky práce, času, přátelství a pak zůstane pocit, možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila, vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
1: Já jsem mi kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere, no.
0: Tak to je opravdu nečekaná ztráta, nedořešená.
1: Tak jsem
0: tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohli kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
1: co jste měl.
0: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval, Oldřichu?
1: Že bez mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
0: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno zadost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Emoční linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok. Mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčnej za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem tam. Vůbec nejtěžší bylo se v první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze,
0: no, to
1: jsem si na ně...
0: To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: To bylo takhle. Já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala tam, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem. Každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže ta realitka to zrušila a vrátila to majiteli, že prostě to ne to. Majitel se se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 000 a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalově rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě v oprázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl byt a že prostě jsem se mu nevozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelou, odjel do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle jako jo. Tak jsem jako dělal machra a tak, že 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčnej a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
0: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, se říct o pomoc nebo ji přijmout, ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
1: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve 3 mě to nevyšlo a ve 4, že jsem dělal teda, umím, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty, to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, co jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl, byl člověk, jo.
0: Milane, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
1: Teďka mám práci dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mi tam řeknou, ta neorganizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolají, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
0: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochlubte, prostě, komu pomáháte, Milane.
1: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde sobotu, to je v sobotu, tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo. Jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie ČR a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali a bylo to jako prostě, najednou my tam prostě, my se známe, jo, spolupracovali, jo.
0: Děkujeme, Milane, že jste zavolala, sdílel to byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
1: Děkuju, hezký den, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme tu pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tím bláznem si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože my, já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu 2 stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme, my jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře, takže si Jarko, tak zpátky pomáháme. K tématu. Pomáháte si tedy jako rodina a pomohl vám někdy cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, jsi jedna holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavební. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už my, jako už jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No a tak tam jdu v pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 700.

0: Krásná písnička od Damians, mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi, krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů, dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, tak šel nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal, samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc, já povídám podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se, já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku, a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici a řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá.

0: dělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále, takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten baťoch, takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skorů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní a já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový.
1: Marie,
0: to
1: je krásný moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
0: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju, on to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak stávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
1: Děkuju, že jste zavolala a podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnohé posluchače.
0: Přeju, ať se vám hezky ušne a ať se vám něco hezkýho zdá.
1: Děkuji vám také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartošové.

0: Krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuju za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju.
0: A
1: děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela Pardubic a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšiml, aniž by se zeptali, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc, ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jet topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postrat sať a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když jsou v takové situaci. Nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou. On tam vlez ve svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne. Vzujte si boty. A on říkal, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se zdubl hned před dveřma, protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě, jo. A to jsem mu poděkovala, že je mu to hodnej, že si ty boty zůl. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že měl vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice a ona to uznala, sepsala se mnou papír a dala to jako podepsat řediteli a pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylhaný a že to bylo všechno v pořádku.
0: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatej na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nejak, on jako pozdravil, já odpověděla a nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já se nám to schválně vypl. No a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tu ten nechal a pak říká, no, já jsem myslel, že si vás převýchovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, přesně, že by mě převýchoval.
0: No, no, Zuzanko, tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak to praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No, tak já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme
1: popovídat. Určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy. Ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i mě, se kdo potřebuje takhle. Tak mě jednou za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo? Nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaký ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že tím staříčkým ženám, chlapům, ona může být nad výši.
0: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někdy příště. Ano?
1: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řovat, slzy tekly, sopely tekly. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože
0: Zuzanko,
1: já
0: se moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc a povíme si to příště. Ano?
1: Ne, prosím. prosím.
0: Tak teď dokončete v jedné větě.
1: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá. A pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrat. No, koukala jsem na ní.
0: Dobře. Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1 hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobné případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete zrovna, když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se lidi ostatní dozvěděli, víte, teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano,
1: a druhá...
0: To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív, ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma?
1: Zažívám. Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Takže, a budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře. Tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte,
0: jo.
1: Dobře. Jak kdyby to bylo dobře, víte co? Tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře, paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost, noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně. A pojďme se podívat třeba na web noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon.
3: Rozhlas, ano.
0: Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tady Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, když jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. Ale vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večer, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný, vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, i když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zas do učení a takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky a takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včil, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se s nejlepší advokáty Sokola si berou, aby vysoudili pro své bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prýž dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask, A tak našli se takový lidi, co šli, a že jako my jdeme si zebrat ten výprav tady po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky a tak otec úplně šíl z toho, že málem se řezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch lidí,
0: to,
3: co jsem mi žádal, že mě přepadli a zmlátili. No prostě to bylo neuvěřitelné. A jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie. A já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje. Já jsem na to hleděl a to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořád, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy, tady ty moderátoři, a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
0: Já taky, Luboši, jsme rádi, díky, že nás posloucháte, že jste se zapojil. No, teď kapela Činasky.

0: Dnešní téma nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci, pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou spíš duševní záležitost, že mi dneska nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích. Odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve spovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekorder a pán, nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekorder v Hamburku, mi dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se cítil bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží termíny, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byla takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, jak jich chovají slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auto. Přední sklo nejde rozbít na Mercedesovi, boční sklo se jim podařili rozbít. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by nikdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu, tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem zájem. Já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny a to není celá fér, ale prostě nevěděl jsem, co jsou, že mám počkat v čekárně a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
0: Takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být a někdy k toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: To samozřejmě.
0: I se stejným koncem.
1: Já ještě pomáhám jinou cestou, jako tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné brzké.
1: Ale taky trémista, podle vás jste to poznala, že mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, a zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat. Už jsem řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás. Naslyšenou.
1: Jediné, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká. To bych k tomu měl komentáře. Dobře.
0: Témata jsou rozmanitá.
1: Přeji se pěkné
0: vám
1: ráno a klidný spánek. Já říkám, já to plný emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné dne přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás, lenivých smrtelníků, se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 km plavby kolem poloostrova Peloponés a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na Petřínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem. Ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni.

0: Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval Korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne, a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
3: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
0: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran, aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
3: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima

0: A viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak? On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
0: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, bábrle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou Morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka bábedle a čtvrtý zatím schladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare, a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si mi bude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5. Před očima se chvěje stránka. Jsem pouhým kandidátem věd. Ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne jinou. Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně vřídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí. Račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden. Krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden. A já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka. A člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste Třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr, ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní, ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr, plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta, docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

Uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Ano, šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapí s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? Ta... A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rochycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdepak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas? Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je, celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě a když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré, ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičel. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.